0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobě Suky.

0: útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik. Hit Radio. Hit Radio.

Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
1: Porsche Plzeň.
0: Hit Radio.

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti. Hydradio.

0: nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem. Protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
1: Porsche Plzeň.
0: Hit Radio.

0: Mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: hejí, kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity. Férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty v Česku za poslední týden výrazně zlevnily. Benzín stojí v průměru 41,47 koruny za litr, nafta potom zhruba 44. Ve srovnání s loňskem jsou ale paliva stále výrazně dražší. Podle analytiků teď ceny spíše stagnují, další vývoj ale může ovlivnit situace na Blízkém východě. Nízká hladina řeky Tibery odhalila v Římě pozůstatky více než 2000 let starého mostu. Takzvaný Neronův most, kdy si spojoval centrum města s pravým břehem řeky. Podle archeologů ale může být ještě starší a vzniknout už za vlády císaře Kaliguly. Hladina Tibery výrazně klesla kvůli dlouhodobému období prakticky bez deště. Fotbalisté Jablonce postoupili do závěrečného předkola konferenční ligy. V odvetě porazili RFS Riga 2-1 a po domácí výhře 2-0 je čekají Glasgow Rangers. Naopak Hradec Králové v evropské lize končí, když i v odvetě podlehl Bešiktaši 0-1. Jediný gól zápasu v Istanbulu vstřelil český reprezentant Václav Černý. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Revitalizace Lochotinského parku v Plzni jde do závěrečné fáze. V lokalitě, která je nedaleko zoologické zahrady, aktuálně probíhají finální terénní práce a úpravy. Hotovo bude už letos na podzim. Lidé se mohou těšit na nové vyhlídkové molo u jezírka, na nové cvičební prvky nebo na umělý vodopád. A teď ještě dnešní předpověď počasí. Před námi je další typicky letní den. Bude teplo a slunečno. Na západě Čech bude hlavně jasno a během odpoledne naměříme v maximech mezi 28 a 32 stupni. Na horách do 26 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No dobré ránko, na to, že je pátek, tak u nás je to ráno spíš pondělní. Já se teda nemohl vyhrabat, nestíhal jsem nic, všechny semafory se na mě po cestě domluvily, červená všude, příjezd 5.57 a když jsem byl u rádia, píše mi Jasmin. Čo Jasmin? A Jasmin píše, já nestíhám, mám příjezd 5.58, ujela mi tramvaj. Tak jde to s náma od 9 k 5, od 10 k 5, možná od 9 do 6 spíš. Čau, Dave.
2: Nazdar, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak jestli jste to i vy měli na knap, tak vám přejeme hezký ráno a nějak to zvládneme. Je páteček, tak si to pojďme užít. Miles Smith. Hit Radio FM+.

0: je Superstar, tohle Jamelian a tohle je páteční Hit Radio 9 minut po 6.
1: Což je čas, kdy jdeme slavit, protože není lepší čas na oslavy než v 6 hodin 10 minut.
0: Chlebičky kde?
1: Naše česká plavkyně Barbora Sémanová se včera v Paříži stala už po třetí mistryní Evropy na 200 metrů volný způsob.
0: Já budu vypadat možná jako neznalý, neznaboch, ale já vůbec nevím, kdo to je.
2: No tak je to česká plavkyně, která zrovna po třetí vyhrála.
0: Asi když vyhrála v plavání, tak asi bude plavat.
1: Mimochodem to bylo celkem drámo, protože ty ostatní závodnice prý začaly na té poslední 50 celkem tuhnout, ale ona si řekla, že to právě ještě rozjede a má zase to zlato.
0: No tak asi gratulujeme, no.
2: Aby si představil, jak rychle plavala, ano. Tak ona uplave těch 200 metrů za podobný čas jako já 50. Takže zhruba 4x rychlejší než já.
0: Jasně.
2: Tak 8x rychlejší než ty.
0: To já když začnu plavat, tak já neplavu jako před sebe, ale já jdu dolů jako kámen. Ach jo. No tak moc teda gratulujem.
2: No kromě toho, že je neskutečně šikovná, tak je i moc pěkná. Já jsem jí kdysi na Gimplu dokonce psal zprávu na Facebooku.
0: Počkej, to mě zajímá. Co jsi jí psal?
2: Psal jsem jí, že děkuju za skvělou reprezentaci Česka. Zjednodušeně řečeno.
1: Počkej, zjednodušeně. Pak tam byly nějaký vomáčky balící.
2: Nebyly tam žádný balící vomáčky, ale do dneška neodpověděla.
0: Ale řekni to na rovinu. Byl to pokus o balení nebo tě učila plavat?
2: I prefer not to speak, jak se říká.
0: Hele, Eva, tvoje Eva ještě spí. Chceme nějaký drby, co?
2: Tak. No, bylo to platonický, no.
0: Ale myslím si, že kdyby byla nějaká olympiáda v zatloukání, jo, tak ty vyhráváš zlato, vyhráváš první místo. No tak, že gratulujeme, Davide, vy jste spolu teda v bližším kontaktu. Pojďme na muziku, Rehab in my...

0: Green Day, American Idiot, tenhle song nám jde parádně na ruku, vysvětlíme proč, 6 hodin, 17 minut, Hit Radio, dobré ráno. Představte si, že vám policie zaklepe na dveře, odvede vás v klepetech a vystrávíte rok a půl ve vězení jenom proto, že nějaký vyšetřovatel neumí psát na klávesnici. Jedno jediný chybějící potržítko změnilo jednomu chlapovi život. Americká policie vyšetřovala anonymní účet na sociální síti. Byl tam jako fus, dvě podtržítka, ro, podtržítko, dach. No, to je ono. Jenže vyšetřovatel napsal místo těch dvou podtržítek jenom jedno, a tak sebrali úplně někoho jiného a zavřeli ho na 18 měsíců.
1: Pane bože.
0: To se děje.
1: Proč vůbec, ale jakože co mě zarazilo, že teda používá jeho nickname na sociálních sítích.
0: No, on si s někým nějak psal, vystupoval právě anonymně pod tady tou přezdívkou, tak vyšetřovali někoho s podobnou přezdívkou, jenom to byl někdo trošku jiný, tak ho pak zabásli.
2: Hodili, 18 měsíců,
0: hodili ho do báně. A já si říkám, že člověk se občas splete i nám, i vám určitě, kdo posloucháte, občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
0: Takže počkej, ty si teda nekecej.
1: No
0: takhle, Den duch, den monzu, to a Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno,
0: Emo,
2: všechno bylo.
0: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
1: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Vy přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
0: Takže tobě, Davide, jenom jako vydávají pryč a háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám jako Jošt, ani se nesnažím.
0: Přesně. Ne, on jaký retardovaný, ne? A to je jako všechno, jako nic jiného.
2: Nebo třeba, kdybych volal a říkal J-O-Š-T a oni dali J-Mezera, O-Mezeraš.
0: Jo, tak myslím si, že vy, kdo máte taky takovýhle zajímavý jméno, protože my tři jsme se tady jako potkali vlastně, když o tom přemýšlím. Tomáš Grinerová, Tomáš Knejp, Tomáš tady. Jo, je ošet. Lidi nám můžete napsat vaše příjmení, jak vám ho lidi komolej.
2: A teď už Chynasky.
0: Chynasky, 1970, za chvíli, tak je doprava, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Tak, a jdeme spinkat.
7: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
6: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes,
12: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical.

0: jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21.8. Rituál a 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
6: Porsche Plzeň.
7: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
8: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
7: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
8: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
7: To je Audi Q7 Perfection.
8: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
6: Porsche Plzeň.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď ráno jedete po dálnici D5, dávejte si velký pozor kolem kilometru 117,5 ve směru na Rozvadov. Máme informaci, že je tam odstavené porouchané vozidlo.
10: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
11: Hit Radio FM+.

0: Swift, The Fate of Ophelia. Posloucháte Hit Radio 6.32, dobré ráno. Byla tady před malou chvílí diskuze, jak nám třem tady ve studiu komolí jména. Jasmin říkala, že ti říkají Hermiona, že jo?
1: Tak jako ne, že Jasmin a Hermiona.
0: Je o ešte a já Kneip, Knipl, Kneip, no klasika. Kripo. Taky to zasnělo jednou. Mi říkají doma. A přišlo od vás spousta zpráv, my jsme vlastně to hodili tak do větru, jo? A vlastně nás to bavilo, co nám píšete a píše třeba ahoj, jsem Vavřina a často mě předělají na Vavřina. Další, ahoj, vaše zkomoleniny jsou ještě super, ze mě udělali Kateřinu Šukovou, jsem Suková. Vlastně tak interpunkce, háčky, čárky.
2: Tak to řeknu jednoduše, ne, jsem prostě Šuková se bez háčku.
0: Ahoj, tak mě často říkají Přibylová místo Přikrylová, naštěstí už brzy měním příjmení.
1: Ještě tady Lidka píše, ahoj, já jsem místo paní, já jsem Omelka, nazvala Ochmelka pána a nejhorší pan Píč, přemýšlela jsem, jak ho oslovit a on mě sjel, že se neskloňuje.
0: A kdyby se to skloňovalo, tak by to znělo jak? Ranní update. Díky za zprávy, teď je to Davida.
2: MMA zápasník Muradov může zůstat v Česku. Cizinecká policie zastavila řízení o jeho vyhoštění, které souviselo s informacemi o údajném napojení na organizovaný zločin. Muradov takové vazby odmítá, ministerstvo vnitra mu ale nadále nechce vydat povolení k přechodnému pobytu. Vyšetřovatelé objasnili dramatický incident na palubě Ryanairu. Okénko Boeingu 737 při červencovém letu z Řecka do Německa prorazila odlomená část motoru. Po rozbití skla vznikl v kabině podtlak a cestujícího sedícího u okna málem vysál ven z letadla. AI agent chtěl uživateli rezervovat Pilates, místo toho se naboural do systému posilovny. Australan Andrew Bird požádal umělou inteligenci, aby mu zajistila místo na oblíbené lekci. Agent úkol splnil, podle popisu případu ale při hledání cesty k rezervaci překročil své oprávnění a napadl systém posilovny.
0: To bych potřeboval já takovýho agenta. Takže počkej, takže on chtěl, aby ho AI registroval v systému, tak AI teda šel, ten agent, ten robot a napad teda ty lidi v té posilovně.
2: Je to
0: jako.
2: Tak, no.
1: Jo, všechny je tam vyházel pryč, no, z těch buknutých lekcí.
0: Miluju.
2: Kdybych potřeboval nějakého agenta, který by tě ještě potom dotáhnul do toho fitka.
0: Nech to bejt. Seš, Color the World na Hit Radio v 6.34. Dobré páteční ráno, šampioni.

0: Tohle je pan Sheeran v remixu od Felixe Jena. 6.41, tohle je páteční Hit Radio.
1: Ještě jsem nezažila, aby zvířata zdědili miliony, ale děje se to a stalo se to teďka třeba v pražský zoo, kdy dostala od zesnulý ženy zoo dědictví v hodnotě skoro 13 milionů korun a součástí jsou dokonce dvě nemovitosti a jako identita té štědrý dárkyně pořád zůstává utajená. Jenže to není poprvé. Koukala jsem, že v roce 2023 zoo zdědila dům s pozemkem za 16 milionů. A rekordmanem je někdo, kdo daroval 60 milionů korun.
0: Takže 13 milionů v penězích a nějaké nemovitosti, no tak to se budou sloníci asi stěhovat.
2: Jako... Přesně jsem to chtěl říct, kdo v těch nemovitostech bydlí potom.
0: No ty sloně ne.
1: My máme když tak v rodině taky psa, takže jako pomůžou zvířatům, kdyby nám chtěli jako takhle nějaký míček poslat klidně.
0: A představ si, že se těšíš na rodinný dědictví, už jako v duchu vybíráš nějak kuchyň nebo auto a pak ti právník jako řekne, že babičinek 13 milionů schrábl žirafy a plemenáci, ty vole. Jako. To se dej zapít, jako.
1: A tak.
0: Tak díky, babi. George Ezra, Shotgun, za malou chvíli na Hit Radio, taky Linkin Park a aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou čtyři živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Dobrý den.
12: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
11: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
12: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
11: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
12: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, Republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
8: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově čeká dopravní omezení v Sokolově, opatrně v Citické ulici, kde je zúžená vozovka. A pozor taky na sever od Plzně na cestě mezi Úněšovem a Pernarcem, kde dnes taky čeká omezení.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitrádiu.

0: Linkin Park, Hit Radio v 6.53, hezký ránko, šampioni. Máme tady chlapíka s anatomickou anomálií. Kašpárkem o délce pouhých 0,97 cm a tenhle borec se rozhodl investovat 1,2 milionu korun do radikální plastiky. Chtěl byste dostat alespoň na 5 a začít konečně žít podle jeho slov, jo? Já si teda myslím, že pokud se to povede, tak ani s tímhle 5-centimetrovým kašparem to moc velký představení nebude. Ale četl jsem tady, že lékaři slibují, že by se mohl dostat právě na nějakých 5 cm za 1,2 milionu korun.
1: Hele, kde jsi na to vzal peníze, Michale?
0: Tak hypoška, jo.
2: Ne, ale v tuhle chvíli je to teda chlap opravdu s nejmenším na světě a mně přijde škoda, když už v něčem to prvenství sakra máš, tak si to jít zvětšit, protože dobře, tak možná jako toho moc nepředvede, ale podle mě by to každá holka chtěla jako vidět, jo, jakože na vlastní oči, že to jde.
1: Chtěla vidět,
2: já nevím.
0: Já bych to možná, nevím, no, asi bych to vidět nechtěl, ale vlastně když máš, takže 1,2 milionu za 4 cm navíc, to vychází 300 tisíc za cm, hele, dráž nestaví ani ŘSD tady, jako.
1: Za ty prachy by si nechal pár centimetrů odebrat, ne?
0: Pátek, no, hele.
2: Víte jenom tady, kolik je v Česku průměrná délka banánů?
1: No, to nevíme.
2: 14.
0: To je nějak moc, ne? Ale já vždycky říkám, že každý chlap má půlmetrovýho, záleží na tom, kolik si ta ženská vytáhne. Ano, tak chlap, hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze v pátek a Mioneto Prosecco při koupi dvou kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku přicházejí s další falešnou SMS zprávou. Tentokrát se vydávají za banku ČSOB a vyzývají klienty k aktualizaci údajně zastaralé aplikace. Ve skutečnosti se snaží získat přístup k telefonu nebo počítači, tím mohou ohrozit osobní údaje i peníze. V Řecku výrazně přibývá případů západonilské horečky. Jen za poslední týden úřady zaznamenaly 45 nových nakažených. Od začátku letošní sezony se potom virem nakazilo už 110 lidí. 9 pacientů starších 65 let zemřelo. Letový provoz na pražském letišti se dnes vrátí na hlavní runway. Kvůli rozsáhlé modernizaci byl 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Práce zahrnovaly celkem 14 projektů za více než miliardu korun. Hlavní dráha byla kvůli první etapě modernizace uzavřena ve stejném období i loni. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Dál pokračuje sucho a je to znát i na vodních plochách v našem regionu. Třeba přehrada Hracholusky má teď vůbec nejnižší přítok z řeky Mže od začátku měření, tedy za posledních téměř 100 let. Do přehrady přitéká aktuálně necelého 0,5 metru krychlového za vteřinu. Odtok je ale 2,5 metru krychlového. A závěrem ještě předpověď počasí. Na pátek nám pro západ Čech slibuje jasnou oblohu. Teploty budou taky dnes letní. Odpoledne vystoupají mezi 28 a 32 stupňů Celsia. Na horách do 26 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Hezký ránko.
9: Krásný pátek.
10: Snídaně šampionů.
8: S vámi David je o Ešte, Jasmin Grangerová a Michal Knipl. Dobré ráno. Za malou chvíli zjistíme, co dokáže z romantické dovolené udělat partnerské peklo ještě dřív, než vůbec dorazíte do hotelu. Schválně, jestli se vy dva tady ve studiu trefíte, jestli trefíte top 3 důvody dovolenkových hádek, jo? Mm-hmm. Počkejte, na to nechujte daleko od rádia. David Guetta, BB Rexa, další songy pro vás.
0: Hit Radio FM.

0: Jelen, Hit Radio 7.08. Dobré ránko. Kolik Čechů zvládne dovolenou bez hádky? Zásadní otázka. Nové průzkumy totiž zjišťovaly, jak Češi zvládají společné letní dovolené a cestování v autě. Takže jedeme na dovolenou autem, no. Takže místo romantiky roku sedíte někde v autě pod Brnem a je v něm ticho jako v hrobě. Tohle se děje a mě by zajímalo, kolik Čechů se podle vás dvou, pohádá při cestě na dovolenou. Kolik procent Čechů to je?
1: No všichni.
0: Ne.
2: Já říkám 60%.
0: Kolik jsmen?
1: 87%.
0: Je to tak nějak mezi. 68% Čechů se pohádá během cesty na dovolenou v autě.
2: Máš tam i témata?
0: Mám, a to je další součást našeho ranního kvízu, jo? Tak jsou tady tři hlavní důvody, tři pilíře, proč se hádáme. Tak první důvod, ten nejhlavnější.
2: Já mám top, to je určitě navigace.
1: Počkej, ty nám nedáš na výběr?
0: Ne.
1: Aha.
2: Já říkám navigace.
0: Navigace je na druhém místě.
1: Dobře, já si myslím, že kecáme do řízení.
0: To je na tom druhém místě, navigace a styl řízení. Na třetím místě je čas odjezdu na třetím místě, na druhém místě navigace a styl řízení a na prvním místě, naprosto nečekaný, taky bych to nevěděl, bych to nečet.
1: Čurání. Ne, proč bys, no.
0: Vy si klidně odejdi, my to tady s Davidem to, jestli to.
2: My to dojedeme.
0: Prostor v kufru auta.
2: Oho.
0: Proč toho bereš tolik a to se tam nevejde a tak dále. Jako taky bych možná na první místo dal tu navigaci a styl řízení, že jo? A říkala jsem ti doprava a ty jsi debil a tady jsem měl zatočit a proč já si nevzala pištohu v nágla, jo? A plánovaný čas odjezdu na třetím místě, chceš odjet v 6 ráno, ale jedeš v 9. Protože prostě pořád někdo zdržuje.
1: Protože my balíme i za vás, že
0: no, no, dobře, no. Na to nemám co říct.
2: Potom nemá být ten kufr tak předspanej, že jo?
1: Ne, ale hlavně pak třeba výprava s dětma, že jo? Tak to i když jedeš někam na krátkou chvíli, tak bereš celý byt prostě.
0: To ty víš, no.
1: No, vím jako.
0: Já vím.
2: Zprostředkovaně.
0: Já vím, že víš. Tak nás by zajímalo, kvůli jaký největší hovadině jste se kdy pohádali, že jste se spolu pak půl dne nebavili. To budeme chtít po vás, kdo nás posloucháte. Je něco takového u vás tady ve studiu?
2: U nás navigace. Si pamatuju, že jsme jednou brali jednu stopařku a jeli jsme přesně navigace, teď příprobudová dálnice, takže jsme jim zahli jinam, než jsme měli. Tak já úplně samozřejmě ve mně to vřelo. A pak když jsme se trošku tak jako poštěkali, tak ta stopařka říkala, hele, a jak dlouho vy jste spolu, jako jak vám to může fungovat? A Eva říká, no hele, kromě auta my spolu vycházíme jako normálně, ale prostě ta navigace to nejde. Jako, jo.
0: Já si myslím, že ti ta stopařka řekla, hele, já vidím, jak to mezi sebou máte, tak prosím tě napiš si 724-642.
1: Tak nám dejte vědět vy, kvůli čemu se štěkáte na cestu nebo při cestě na dovolenou.
0: Člověče, já příliš o tom přemýšlím, u nás je to asi to čurání, no. Protože
1: no,
0: ono to je takový specifický mezi chlapem a ženou, protože vy, když řeknete, to mám vypozorovaný, že potřebujete na malou, tak máte ještě 52 km dojezd. No. Tak jaká je to teda, kvůli jak největší hovadně jste se kdy teda pohádali s partnerem? 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, budeme rádi. Nebo nám to sem hoďte jako zprávu. Teď další hity, tohle jsou Volk Dumu, dneska ráno.

0: čtvrt na 8, 3 minuty k tomu, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Dobré ranko, 68% Čechů se pohádá už během cesty na dovolenou autem. O tom jsme se bavili, měli jsme tady tři nejčastější důvody, které vyšly z toho průzkumu, i když my bychom to tady poskládali jinak. Je to nedodržený čas odjezdu, navigace a styl řízení a taky se hádáme o prostor v kufru auta, když toho prostě pravděpodobně my chlapi nabereme moc, no, po toho kufru, no. Tak ptali jsme se vás, kvůli jaký největší hovadině jste se na dovolený nebo při cestě tam pohádali, takže jste spolu půl dne nemluvili.
1: Tak Luky píše, dobré ráno, my se neštěkáme po cestě v autě, ale ještě než vyjedeme. Důvod úplně není žádný, spíš je to daný chaosem, stresem a plánováním, ale cesta je pak vždy dobrá.
0: To je dobrý, když je cesta dobrá, tak to je super. Taky posílá hlasovku Hanka.
2: Tak dobré ráno, my se jednoznačně hádáme kvůli synovi, protože celou cestu kňourá a je strašný problém ho dostat do nějakého stabilního stavu na nějakou delší cestu. Takže většinou to vznikne, protože já jsem trošku prudérní, nevydržím tolik, co manžel, a pak, když já jsem prudérní, tak je prudérní i manžel. Takže je to takový začarovaný kolotoč, mějte se.
0: Přesně, je to takový začarovaný kruh. Taky tady máme zprávu od Moniky z Prahy. Zdravím do rádia, tak u nás se hádáme hlavně na téma klimatizace v autě. Manžel miluje horko, já zase spíše chlad, a dvě děti vzadu. Jeden mami Uber klimatizaci a druhý mami mě je to vedro. No tak tady je prostě poznat, který z dětí teda kope za tým máma a za tým táta. No tak my vám moc děkujeme za vaše zprávy. Vy, kdo jste se nalodil a jedete směr dovolená, tak se na sebe usmějte, dejte si třeba pusu.
3: Já vidím ty uražený lidi v autě teďka.
0: Dejte si pusu.
3: Jo,
0: ne, oni se smějou teďka, už to je v pohodě. A o muziku se postaráme my. No a co vás zdrží po cestě k moři, anebo po cestě do práce, což je ta lepší varianta? Řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
5: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
4: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Rádia.cz.
6: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: nesmí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velký pozor si teď dávejte na Karlovarsku. Nehoda se stala mezi Toužimí a Bochovem u Kozlova, kde se srazilo osobní auto s traktorem. Projíždí se tam jen jedním pruhem.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
2: Hit Radio FM+.

0: doufáme, že tohle vás probralo, tohle Avicii The Nights a tohle je páteční Hit Radio snídaní šampionů v 7.31. Hezký ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V Evropské unii začala platit nová pravidla pro obaly. Týkají se prakticky všeho, od krabic na pizzu až po kelímky nebo obaly od jogurtu. Cílem je omezit množství odpadu, zlepšit recyklaci a snížit obsah škodlivých chemikálií. Firmy ale upozorňují na větší administrativu a vyšší náklady. Harémové kalhoty se vracejí do módy. Kousek, který byl dříve spojovaný hlavně s pohodlím nebo festivaly, letos dostal elegantnější podobu díky světovým návrhářům. Podle módních expertů se navíc hodí nejen na konec léta, ale ve správné kombinaci i na podzim. Generace Z přichází s novým trendem v randění. Má omezit zbytečné analyzování zpráv, hledání varovných signálů i tlak na budoucnost vztahu. Mladí místo toho sázejí na větší nadhled, přirozenost a snahu nechat vztah vyvíjet vlastním tempem.
3: Tak my zachraňujeme to, co jste prostě udělali předtím vy, mileniálové.
0: Jak zachraňujete?
2: My jsme byli v pohodě právě.
0: No, tak vy to neanalyzujete, jo, a když člověk neanalyzuje, tak pak platí třeba 18 let výživy. No, to se prostě stává. Pojďme na soutěž. Je tady rychlá sedmička.
3: Celý tento týden rychlá sedmička místo rychlé pětky. A to z toho důvodu, že soutěžíte z Brain Market dneska naposledy.
0: Celý týden jste vyhrávali produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. A pozor, co jsme slibovali, přichází dnes. Dnes za 7000 korun. Tak pokud chcete soutěžit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Jednoho vybereme, voláme zpátky. Teď posíláme další hity. Tohle je Alex Warren. Hezké ráno. They say

0: 5 minut po půl osmé, ladíte Hit Radio, tohle je Alex Warren.
1: Rychlá pětka.
0: A rychlá pětka se tento týden proměnila v rychlou sedmičku.
2: Ano, dneska naposledy soutěžíte s českou firmou Brain Market, která podporuje právě beskidskou sedmičku, což je extrémní závod, kde se snažíte zdolat 7 beskidských vrcholů. No a dneska na vás čeká výhra v hodnotě 7 000 korun.
0: Na telefonu už čeká Standa. Stando, hezké ráno.
3: Ahoj,
0: dobré ráno. Člověče, ty jsi mi udělal takovou radost, já když jsem ti říkal, ať počkáš, že za chvilku půjdeme do vysílání, tak Standa říká, jasně Myško. Myško mi říká můj nejlepší kamarád a nikdo jiný, takže Stando, jsi druhý člověk na této planetě.
3: Tak dobře.
2: Tak, sdílí nadšení.
4: Tak a co na to říct?
0: Co na to říct, no?
3: Tak
0: asi, no tak asi otázky nejsou potřeba, tak vyhráváš, no. Tak pojďme na to, 7 otázek.
2: První z nich, jak se jmenují dva nejlepší kamarádi Harryho Pottera?
3: Ron a Hermiona.
2: Ano.
0: Druhá otázka. Jak se nazývá člověk, který řídí letadlo?
3: To byl asi pilot.
0: Ano.
2: Třetí, jak se nazývá strach z uzavřených prostor? Je to arachnofobie nebo klaustrofobie?
3: Je to klaustrofobie.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jaký sport hraje Petra Kvitová?
3: Tenis.
4: Hrála.
2: Hrála.
3: Hrála.
2: Pátá otázka. Kolik kol má klasické auto?
3: 4.
0: Šestá otázka, další z těch těžších. Kdo je frontmanem kapely Mirai?
3: Mirai Navrátil.
0: Ano, bez váhání. A poslední, sedmá otázka.
2: Kolik je čtvrtina ze 100?
3: 25.
0: Stando. Barry, ty jsi neuvěřitelný!
3: Děkuju.
0: Já se přiznám, s tou první otázkou jsem měl já trošku problém. Já říkám tady Jasmíně před vysíláním, říkám, počkej, kdo je druhý kámoš?
2: On si pamatuje jen Hermionu, chápeme proč.
0: Jenom Hermionu. Tak Stando, 7 000 korun do Brain Market, tohle je tvoje.
3: Díky moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Není zač, ještě než se rozloučíme, co chystáš na víkend?
3: Já budu asi v práci, takže pracovní víkend.
0: Tak zvládni to v práci, zdravíme do Litvínova a zase někdo ozve. Měj se, Stando, čau.
3: Díky, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Rádio FM+.

0: Tenhle song je o vás všech, kdo jste právě teď u rádia, The Greatest si a Kendrick Lamar na Hit Radio v 7.41. Dobré ráno.
1: Určitě nás poslouchá teďka spousta řidičů, ale samozřejmě i chodců, jo, v normálních podmínkách. A já jsem teďka našla post na Instagramu mýho kamaráda, kterýmu jsem se teda upřímně zasmála. A píše se v něm: díky všem, kteří se vždycky trošku rozeběhnou, když jim dá auto na přechodu přednost. Nejste rychlejší, ale snaha se cení. A to je pravda, protože většinou ten chodec, a já taky, jako popoběhne, ale třeba jenom 2-3 kroky, skoky, a pak už zase zpomalíme a jdeme normálně, takže ono to vlastně k ničemu není.
0: Já si myslím, že to k něčemu je. Já z toho mám dobrý pocit, když popoběhnu. Připadám si prostě jako Usain Bolt.
1: Podle mě to ty zrovna neděláš.
0: Nezavazím, no je pravda, že
2: to má účet.
0: No takhle, já budu popobíhat na těch přechodech, ale vyžaduju to i od ostatních, když jsem v té pozici řidiče. No, je tam nějaká snaha. Je to jako, že dobrý, tak popoběhnu, ukážu, že hele, dobrý, jdu pryč. Nejhorší jsou na přechodu ti, kdo si zebru spletli s výletem po zoologický, jo. A ještě když je červená, tak na to koukáš a říkáš si, kamaráde, mohl byste trochu zrychlit. Takže já jsem za popobíhání, co vy?
2: Souhlas.
1: No.
0: A tak popobíháš, nebo jdeš normálně?
1: No teď říkám, popobíhám, ale vždycky tak 2-3 kroky a pak zase zpomalím. A znám to i ze strany jako řidiče, že taky když sedím v tom autě a někdo popoběhne, tak stejně zase zpomalí, že myslím si, že to máme stejně všichni.
2: Jde o to gesto prostě.
0: Tak, tak. A jde o to, co bude hrát tady na Hit Radio za malou chvíli Dan Barta On My Head a pro vás všechny, kdo nás sledíte za volantem, taky páteční doprava. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
6: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě, za to ze židle.

0: doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
4: avokádo či mikádo,
3: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
4: šampiony nebo dresy pro šampiony,
3: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
4: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
3: Vaše centrum nákupů a zábavy.
4: Olympia Plzeň.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstraňování následků po nehodě vás může taky v těchto chvílích zdržet na Karlovarsku. Opatrně mezi Toužimí a Bochovem u Kozlova, kde se srazilo osobní auto s traktorem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Habits 754. Krásné ránko, šampioni.
1: Máme tady možná jeden z nejdelších hereckých výkonů v historii. Existují jakýsi dva bráchové, jo, který desítky let, skoro čtyři dekády teda, předstírali těžký mentální postižení, nebo aspoň jeden z nich, ten druhej, ten měl předstírat stavy hlubokýho spánku a závislosti pomoci na ostatních. No zkrátka se snažili být úplně mimo, hráli to fakt dobře a pobírali díky tomu sociální dávky s tím, že celkem si měli přijít asi na 15 milionů korun.
0: Ty jsi to sečetla, Jasmin. Ono je to 19 let, ale krát dva bráchové, že jo? Takže 38, takže to je skoro 40.
1: Aha, tak 20. Já tam viděla. No,
0: to nevadí. Ale 19 let v kuse je i tak dlouhý přestíráníčko.
1: Nakonec je ale potopila úplná kravina, že někdo vyfotil, jak si v obchodě jednak čtou noviny a taky etikety na vínku, jo, když si ho vybírali. Takže vy takhle dlouho něco předstíráte, řešíte každý gesto, každý dialog s kýmkoliv a pak máte jednou chuť na víno a jste v háji.
0: To tě prozradí, ale
1: jako 15 míč.
0: 19 let to takhle tajit, jako dobrý výkon vlastně zase, jako musíme tleskat. A každý z nás asi někdy simuloval, aby nemusel do školy nebo do práce a mě by zajímalo, co jste kdyby předstírali, abyste třeba nemuseli. Nebo že jste třeba, nevím, na Instagramu označili úplně jinou polohu ve storíčku, než jste opravdu byli.
1: Co, že tě napadlo tohle zrovna?
0: No, potřeboval jsem být někde jinde, než jsem jakoby byl, no. Co ty, nemáš nějakou podobnou zkušenost?
1: Mám, ale jako já jsem reálně byla pryč mimo Českou republiku, ale dala jsem polohu, že jsem někde jinde mimo Českou republiku.
0: A proč?
1: No.
0: David má něco.
2: Hele, já když jsem šel za školu, nebo když jsem si chtěl z ničeho vymluvit, tak jsem šel normálně starou cestou. Sednul jsem na kolo, odjel jsem za popelnice, počkal jsem, až mamka projela a vrátil jsem se zpátky domů.
0: Nekecej, tak to by mě nenapadlo. To mě vždycky teda bolilo bříško, no, ale máma to vždycky jen tak myško. Svačinku, hele, a
2: no
0: jdeme,
2: právě, když jsi nebyl doma, tak ti neměl kdo co říct, jo.
0: To je fakt, no, to už asi nezažiju možná v příštím životě. Tak takhle, my na vás nic tady nehrajem. Jenom skvělý song, hrajeme do 8. Šabuzí, bar song a pak přidá David Záškolák další zprávy. Hezké ráno.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
3: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho způsobuje problémy se zásobováním pitnou vodou ve stále více obcích. Nejhorší je situace v místech, kde jsou lidé závislí na vysychajících studnách. Některé obce proto využívají cisterny nebo si nechávají vodu pravidelně dovážet. Například na Rakovnicku už takto řeší nedostatek vody několikátým rokem. Ministr školství Robert Plaga otevřel debatu o změně letních prázdnin. Navrhuje zvážit, zda by se dvouměsíční volno nemohlo více rozložit do průběhu školního roku. Současné prázdniny v červenci a srpnu mají Češi jednotně už od roku 1925. Názory veřejnosti se různí. Část lidí chce delší léto, někteří rodiče by naopak uvítali kratší prázdniny. Německo si připomnělo 65 let od rozdělení Berlína zdí. Komunistický režim začal město oddělovat v noci na 13. srpna 1961 osnatým drátem a ozbrojenými strážemi. Berlínská zeď měla zabránit lidem v útěku z východního Německa na západ. Při pokusech o její překonání zemřelo nejméně 140 lidí. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Revitalizace Lochotinského parku v Plzni jde do závěrečné fáze. V lokalitě, která je nedaleko zoologické zahrady, aktuálně probíhají finální terénní práce a úpravy. Hotovo bude už letos na podzim. Lidé se mohou těšit na nové vyhlídkové molo u jezírka, na nové cvičební prvky nebo na umělý vodopád. A teď ještě dnešní předpověď počasí. Před námi je další typicky letní den. Bude teplo a slunečno. Na západě Čech bude hlavně jasno a během odpoledne naměříme v maximech mezi 28 a 32 stupni. Na horách do 26 stupňů.
9: Máš chuť na

0: šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ránko.
0: Krásný pátek všem.
1: Snídaně šampionů.
3: Nás čeká poslední hodina snídaně tento týden, tak si to s vámi moc užijeme. Dobré ráno.
0: Za chviličku si připomeneme, co všechno jsme jako děti přežili a dneska by za to naši rodiče možná skončili u soudu. Takže zůstaňte s náma.
3: Imagine Dragons a Leon, další songy pro vás. Hezký ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: down.
1: Je vám 8 minut po 8, přejeme hezké páteční ráno, tohle je Hit Radio.
0: Mrkneme se v tuhletu chvilku na český silnice, což leckdy umí být zábava. Jeden řidič si u nás asi řekl, že děti nepotřebují chodit na různý matějský poutě a podobný, protože on má doma Porsche. A normálně posadil svý dvě malé děti přímo na to zadní křídlo auta a normálně si s nima vyjel na projížďku, jo? Což někdo to natočil, dostalo se to k soudu a ten se s tím taťkou potom vůbec nemazal, má zákaz řízení, pokutičky a tak. Což samozřejmě mít děti na křídle Porsche je hrozný, ale za nás se děly jako podobné věci, možná ne zrovna na Porsche, ale...
1: Já bych docela chtěla být dítě, co sedí na křídle Porsche.
2: Já jsem to zrovna chtěl říct, jako na první dobrou to odsoudíš, ale pak si říkáš, to bejt tam to dítě, musela to být zábava.
1: No, já si myslím, že tenhle příběh je pravděpodobně někde z města, to se stalo někde ve městě, protože tohle by se tehda u nás na vsi vůbec neřešilo, jo? A spoustu věcí by se neřešilo. Dneska jsme všichni takový přecitlivělí, tak jestli si vzpomenete, já nevím, třeba když jsme jezdili v 10 na fichtlu po vesnici, ve 13 jsme řídili žigula, pohoda, dobrý, nebyly kamery, chápu, a nikdo to neřešil a žijeme.
0: Já milovala na traktoru jízdy a vždycky drž se pořádně a to, ježiš, to bavilo.
2: Všechno samozřejmě bez helmy, no, nepoutaný. No,
1: na motorce s tátou, na nádrži jsem seděl samozřejmě bez helmy, valili jsme 70, 80, co to jelo, nevím, vítr ve vlasech, že nejlepší zážitek, jo, a žiju teda, žiju, jo, nebo když jsme se potom ve Felici vraceli v 8 z diskotéky, jo, žádný pásy ve škodovkách nebyly vzadu a přežili jsme to. Dneska to je takový moc citlivý, si říkám všechno.
0: Tak pojďte i vy zaspomínat s náma, jakou věc jste jako děti s rodičema dělali a bylo to úplně běžný, ale dneska by na vás někdo možná volal policii, respektive na rodiče.
1: Chceme vaše storky, prostě něco takového jako, jestli tohle máma zjistí, tak nás zabije. 777-937-777, nahrajte nám to prosím přes WhatsApp jako hlasovku, nebo nám to sem napište klasicky zprávou. My k vám posíláme celou zoologickou, tohle je Shakira na Hit Radio, hezké ráno.

0: 9:15, minuta navrch, tohle je páteční Hit Radio. Jeden český táta vyfasoval zákaz řízení za to, že povozil svoje děti přímo na zadním křídle Porsche. Takhle, ruku na srdce, co všechno s námi v 90. vyváděli naše tátové a ještě jsme se u toho smáli. Tak na to jsme se ptali vás. Zahletili jste nás zprávama, přišlo spoustu zpráv, hlasovek, SMSek. Pojďme třeba na tu hlasovku od Báry.
1: Ahoj, raní trojko, přesně jak říkáte, dřív to nebylo tak zhejčkaný. Já jsem ve 12. řídila fitla, přesně jak říkal Michal. V 13. mi táta řekl, na, tady máš motorovku, pokácej si svůj strom. Takže ano, a spousta jiných vzpomínek, ale tohle jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají sněhový vločky, jsou asi ty nejvíc vzpomínky a miluju to. Moje dětství bylo skvělý a nebyly helmy, nebyly pásy a bylo to bomba. Teď jsou samý pravidla, samý chránění, děti se dělají sněhový vločky a stojí to za prd. Já mám taky dítě a

0: Super. Filip píše, dobré ráno všem, jako malej jsem se staršíma klukama, protože nebylo úplně místo v autě, jezdil na různý akce v kufru. Možná díky tomu nemám problém se stísněnými prostory. Jinak fichtl, babety, multikára, běžná věc.
1: Je vlastně pravda, že můžeš tady tím bojovat proti klaustrofobii, že jo? Takže vy, kdo jste jezdili taky v kufru...
0: Nebo se na ní zadělat.
1: Taky Hanka píše, krásné ránko přeji, tak já nedávno u nás na vesnici viděla jednoho tátu, co vezl děti na přední kapotě. Jinak já běžně vozím trávu na vleku a když mám pomocníky, tak ty se svezou na té trávě. A jako dítě klasika na traktoru nebo na vozíku, za malotraktorem jsem jezdila.
0: Traktor byl nejlepší. Klára píše, dobré ráno, já pocházím z malé vesnice a v dětství byla normálka, že jsem seděla na blatníku traktoru a můj táta se mnou jezdil po silnici, nebo mě ve 13 letech nechal řídit auto. Nikdo to neřešil, nebo nás vozil v zimě na sáňkách za autem. Bylo to nejlepší dětství, co si člověk mohl přát a dnes mě mrzí, že ty děti nezažívají to, co my.
1: To je pravda. Já si myslím, že ono to jako funguje v dnešní době, že taky se můžou dít tady ty věci, jenom tě prostě u toho nesmí nějaký debil natočit. Užívejte života, užívejte pátku a budeme rádi, když u toho budete s námi. Måneskin za malou chvíli a taky přihodíme aktuální dopravu. Tak krásný ráno, šampioni.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Tak, a jdeme spinkat.
4: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
3: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
5: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pekou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: gorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si velký pozor na dálnici D5, nepojízdné vozidlo tam stále překáží na kilometru 117,5 ve směru od Plzně na Rozvadov. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
4: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
5: Hit Radio FM+.

0: pátek, Verona, Hey Boy, 8.31, dobré ráno.
1: Ranní update.
0: To je na Davidovi.
2: Zájem o hypotéky v Česku v červenci meziměsíčně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za více než 40 miliard korun, což je oproti červnu pokles o 17%. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na 4,9%. Být za každou cenu hodný se podle odborníků nemusí vyplácet. Neustálá snaha zavděčit se ostatním totiž často vede k tomu, že člověk potlačuje vlastní potřeby a dělá věci, které vlastně nechce. Lepší cestou má být laskavost spojená s upřímností a schopností nastavit si vlastní hranice. Nejdelší vlasy na světě měří téměř 3 metry. Rekord drží Indka, jejíž vlasy dosahují neuvěřitelných 271,5 cm. Nestříhala je od roku 2015, tedy dlouhých 11 let. Takhle, rekord dobrý. Já se na to zase dívám z hlediska toho, kolik se na tom dá ušetřit. Tak jsem si našel, kolik v průměru platí české ženy ročně za kadeřníka. Ano. Zkuste si schválně tipnout.
0: Ročně? Jasmin má výhodu, protože je žena.
3: No, tak já si myslím, že jako když nebudu počítat i šampony a
2: dobrý,
3: takhle
2: tak
3: speciální,
2: je to 8 tisíc.
3: Tak já chtěla říct 20.
2: 20 tisíc. Tak v průměru je to 8, takže tahle žena ušetřila už přes 80 tisíc tím, že se nestříhala 11, což je dobrý, to je dost.
0: Zas to nechceš fénovat, ale si to představ, jo. A nebo třeba, když si po umytí dáváte na hlavu vy ženy ten ručník.
3: To se dělat nemá.
0: Že jako potřebuje
3: deku. Budeš mít plešnivou hlavu.
0: Ty jsi to udělala včera, co?
3: No, to jsou tvoje nohy, Míšo.
0: Jo, takhle, no tak.
2: Se zulmikala, víš.
0: Tenhle song se hodí naprosto k dnešku. Friday, I'm in love. Tak doufáme, že i vy jste rádi, že je páteček. Mimoc. Cure na Hit Radio, jedna ze srdcovek, ty další vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. a jednu si můžete vybrat i vy. Tak šampioni, 8.33, pojďme na to, hezké ráno.

0: love, it was almost.
1: Tohle jsou hity, tohle je Rag & Bone Man.
0: It was almost love, it was almost love.
1: Na Hit Rádiu, chvíli po půl deváté, krásné ranko.
2: Čím dál tím více blížíme víkendu a vy si před ním můžete krásně vydělat, jo? Co kdyby vás třeba ta dnešní cesta domů nestála ani korunu? To se může stát, protože mezi 12. a 15. hodinou bude ve vysílání Káďa Pechová a s ní soutěž Dokonalá desítka.
1: Mezi 12. a 15. bylo řečeno, když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty od Orlenu. Tak dneska mezi 12. a 15. kdo koho taky štve ty ceny na benzínkách, si myslím, že je dobrý být u rádia. A bude dobrý být u rádia i za malou chvíli, protože vám nasázíme do playlistu další parádní muziku. Tohle je Lady Gaga, zahraje taky Cyril Stamlinin. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 000 korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 000 korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
10: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
11: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
15: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet,
15: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
15: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
15: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Léto, pivo, muzika, stop, Chodrockfest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, Chodrockfest.cz, stop, Doraš, stop.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: minut 9 hodin v uších páteční Hit Radio. Krásné ránko.
1: Tak pozor. Práce na finančáku právě dostala úplně nový zaměstnanecký benefit, jo? Protože úředníci se nově zaměřili na výdělky z OnlyFans a stát odhaduje, že mu tam na daních uniká minimálně 30 milionů korun.
0: A pozor, to je minimálně. Mě by zajímalo, jak se to bude teďka šetřit, jak se to bude řešit, protože co třeba budou mít tyhle, nechci říkat ženy, ať to tady jako, nejsme jako, jo? Zaujatý, ale tyhle lidi, co tam vlastně produkují, tak co budou mít napsáno na fakturách? A jak se to bude danit? Jak jim to bude paušálu? 40%, 60%, 80%, ale samý otázky.
1: A podle mě už teďka to přece musí nějak jako něco z toho odvádět, ale asi mnohem méně, než prostě přiznávají a hol to po nich chtějí. Nicméně já si představuju ty úředníky, jo. Jakože já nemůžu na poradu, já tady musím ještě nějaký podezřelý materiálek.
0: Ne, to bude. Hele, Karle, prosím tě, tady máš práci na dnešek, tady ti to dávám, už jsem ti zaplatil prémium, pořádně projeď profil malá potržítko kočička, potržítko 69 a sčotni, kolik jí to od začátku hodilo. Až to doděláš, máš tady toho ještě 6 A4. Na finančáku, zábava. Alan Walker, Dark Side, to je poslední song, páteční snídaní šampionu a pak se rozloučíme. Tak hezké ránko všem.

0: lidí tady ve studiu dlouho nebylo. Mluvíme dva, ale je nás tady pět. Pozdravte všichni.
1: Ahoj!
0: Ahoj, čau! My vám chceme poděkovat za celý tento týden, že jste s námi trávili každé ráno od 6 do 9 nebo alespoň jeho část. My jsme Michal a Jasmin.
2: Hlavně díky, že jste to s náma vydrželi.
0: Tak a budeme se těšit po víkendu, v pondělí.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Tak my vám přejeme hezký víkend, hlavně vás čeká ještě pátek, tak to dneska zvládněte.
2: Užijte si to a pa!
0: Pa! V pondělí v 6.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný pátek. A silnice takhle dopoledne vypadají na západě Čech. Dobře, nic zásadního se neděje, nehody hlášené nemáme a to je naprosto ideální stav, tak šťastnou cestu všem a vaše dopravní info nám dejte případně vědět na WhatsApp 720 870 237.
4: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Tak a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
3: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
9: Máme 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Zásoby krve se tenčí. Za kritickou hranici se dostal Ústav hematologie v Praze, kterému aktuálně schází skupiny A a 0. Vyzval proto dárce, kteří mohou krev darovat, aby dorazili. Nedostatek mají ale i další nemocnice napříč celým Českem. Vliv mají dovolené i cestování do míst, kde se vyskytují infekční choroby. V Karlových Varech přibyde přes 80 nových zahrádek, vzniknou na Zlatém kopečku. Lidé si tam mohou kus půdy koupit a nebo pronajmout. Víc mluvčí města Helena Kyselá.
10: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
9: Žádosti je možné podávat až do konce srpna, a to pouze osobně přes podatelnu magistrátu. O víkendu nás čekají další vedra. V sobotu teploty opět překročí supertropických 35 stupňů. Další vlnu tropů pak ale v pondělí ukončí studená fronta. Podle meteorologů by měla přinést ochlazení až o 10 stupňů Celsia. A konečně snad i všemi očekávané srážky. Fotbalisté Jablonce v odvetě třetího předkola konferenční ligy vyhráli v Rize 2-1. Stvrdili tak postup do závěrečného play-off, kde narazí na Glasgow Rangers. Méně úspěšný pak byl Hradec Králové, který v Istanbulu podlehl Bešiktaši 0-1. A teď východ do Čechy čeká čtvrté předkolo konferenční ligy a Panathinaikos Atény.
3: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
2: Dneska už se nám zase o něco víc oteplí, čekáme až 32 stupňů Celsia na horách 28 a nebe krásné, bez mráčku.
3: Hit Radio FM Plus.
2: Páteční dopoledne je tady, užijeme si ho. Bára Škrybová až do 12. s vámi, kontrolujete svého partnera, no povíme si. Teď song Rock My

Krása, Ed Sheeran, Go Lay Girl, pátek dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi 9 hodin a 10 minut k tomu. Tak co, jak je to s tou kontrolou vašich partnerů? Kdo ladíte až teď, tak já jenom upřesním, ptala jsem se na to, jestli kontrolujete svého partnera, a to z jednoho jasného důvodu, jo. Teď letí takový trend, facebookový trend, a to, že ženy si navzájem testují svoje chlapy. Jo, úplně normálně napíšou do jedné facebookové skupiny něco jako holky, potřebuju zjistit, jestli je můj chlap věrný. A některá z těch žen, který tam v té skupině jsou, se toho ujme. A najde si toho chlapa na Facebooku nebo třeba na Instagramu a normálně mu napíše, jo. Trocha flirtu, pár takových jako nenápadných zpráv, třeba že ho někde viděla, a nebo tam přihodí i konkrétní místo, když má třeba ta jeho žena konkrétní podezření, jakože víš, jak jsme se viděli na té party a tak dále. A jako, jak říkám, přihodí tam i nějaký flirt a už je ten chlap pod drobnohledem, což je teda za mě docela hustý, teda musím říct. A čeká se, jak ten chlap zareaguje. Jestli se nechá utáhnout na vařený nudli, nebo jestli jako stojí pevně nohama na zemi a je a tady svůj ženský věrnej. To je jako hustý. A mě zajímá, udělali byste někdy něco takového? Uchýlili byste se k tomu? Můžete být žena, můžete být muž, je to jedno. A hlavně jako udělali byste takový test opravdu svýmu partnerovi a chtěli byste to třeba i vědět? A nebo chcete žít takzvaný sladký nevědomosti a hlavně jako v pohodě? Pište WhatsApp 720 870 237, samozřejmě nemusíte jenom psát, můžete i namlouvat. Teď Elton John a Dua Lipa.

i to, co

0: 9 hodin 22 minut, pátek dopoledne, s vámi Hit Radio FM+. Na Facebooku teď panuje takový trend, kontrola věrnosti partnera. To je jako, že do jedné skupiny napíšete, že máte podezření a ať mu někdo ze skupiny napíše, tomu vašemu partnerovi, jo. A ten člověk ze skupiny to fakt jako udělá a pak se čeká, jak se ten partner chytí a nebo ne. A já jsem se vás ptala, jestli byste do toho šli. Ála mi napsala, ahoj, já bych do toho asi nešla. Když mám pocit, že partnerovi nevěřím, tak je podle mě lepší se s ním sednout a říct mu to na rovinu, protože když ho začnu tajně testovat, tak už je podle mě ten vztah stejně někde nalomený. Asi úplně logický pohled, Álo, díky moc. Marťa píše, ahoj Báro, upřímně, asi bych to udělala. Kdybych měla nějaké podezření a on mi tvrdil, že je všechno v pohodě, tak bych se asi potřebovala ověřit, jestli si to jen nenamlouvám, ale zároveň bych se teda hrozně bála výsledku. No, to je přesně ono. Jestli by to nemělo být spíš o té důvěře, viď? A teď pozor, jo, posluchačka Míla, ta má hlubší pohled na věc. Mně na tom přijde nejhorší to, že vlastně nevíte, co přesně testujete. Třeba je chlap jenom slušný a odpoví cizí ženě na zprávu, protože nechce být sprostý. A najednou z toho máte důkaz nevěry. To mi přijde dost nebezpečný. Vidíš, Míl, každá mince má dvě strany. No, já vám děkuju za vaše zprávy a důvěře a komunikaci zdar. Jste zítra DM FM+, Miles Smith a Coldplay už za chvilku. Mějte super páteční dopoledne, díky, že jsme přitom s váma.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?

0: U stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
0: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
4: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
3: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
5: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Wellness Klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. Wellness Klub Plzeň.cz.
8: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my. Postele
9: Losina. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
11: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21.8. Rituál a 22.8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Tohle je příznačná muzika na pátek, Coldplay Paradise, a příznačná právě proto, že pátek je takový ráj, a když k tomu přičteme to počasí, který máme venku, a už víme, že ani přes víkend by se nemělo zkazit, tak máme ten ráj tuplovaný. A to si představte, že si k tomu pustíte třeba i takovouhle pecku. To je co? Já teda nevím, jak vy, ale mám úplně husí kůži. To je Eric Clapton a jeho Layla a já vám pouštím jenom ukázku, ale úplně celá bude dneska po 12. u Jirky v srdcovkách. A Jirka se tomu teda dneska zase velmi povinoval, protože tam na vás čeká i další velká věc. Neuvěřitelný hlas Celine Dion, That's the way it is, se jmenuje písnička. A je prostě frajerka. Takže jak říkám, Paradise, tedy hezky česky řečeno ráj, a to navíc páteční tady u nás na Hit Radio FM+. No a je to teda Beautiful Life, ještě navíc. Zase anglický spojení, ale česky je to nádherný život. Tak se užívejte nejlépe v naší společnosti, to je jasný. Takže pouštím Ace of Base a jejich stejnojmenný song Beautiful Life. Krásné páteční dopoledne všem.

0: Alex Horan, Before You Leave Me, Hit Radio FM Plus s vámi 9.41. Už jsme tady trošičku nadhodili v minulém stopu, že bude krásně, že nás o víkendu čeká letní počasí, takže když teď budeme konkrétnější, tak zítra bude skoro jasno a 35 stupňů Celsia, takže opravdu jako pravej nefalšovaný pařáček, připravme se na to. A v neděli taky, tady čekáme o 3 stupínky méně, a to asi 32. Navíc s tím, že nějaký ten mráček ještě přibude a odpoledne a večer taky pozor na přehánky a případné bouřky. Každopádně teda užívejte páteční dopoledne, potažmo i potom víkend. Díky, že jste zítra rádiem FM Plus a do 10. si dáme Kabáty, písnička Malá dáma bude Eminem s Rihannou, no a tak dále a tak dále. Nechte se překvapit, co bude dalšího. Buďte určitě s náma a ten pátek užívejte. Hit Radio. Jenom hity.
1: Hit Radio. Létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
6: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
5: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
6: Jen 30 minut od Plzně.
5: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
6: U Daliborky Nepomuk.cz.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
9: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kamarád Be Mine, Hit Radio FM Plus, minutku před desátou s vámi. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda náklaďáku a osobního auta se stala před Třemošnou směrem od Plzně. Počítejte s tím, že nehoda tvoří překážku na silnici, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
6: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
7: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
8: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
11: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
12: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci rádia.cz. Hit Radio FM+.
15: Máme 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Blíží se pátý ročník sbírky Školákům od srdce. Odstartuje na konci srpna a cílem je pomoci dětem z rodin v těžké finanční situaci. Sbírka jim zajistí základní školní a výtvarné potřeby. Veřejnost se může zapojit v kamenných prodejnách i online. Darované věci pomohou žákům přímo v jednotlivých regionech. Do měsíce v Plzni začne stavba nové víceúčelové haly za skoro půl miliardy korun. Stát bude vedle kampusu Západočeské univerzity na Borech. Víc primátor Roman Zarzický.
16: Je to hala pro 2500 lidí, to znamená, budeme tam moci pořádat minimálně ty velké turnaje, velké poháry a to jak české, tak prostě kapacitně by to mělo stačit na ty velké vrcholové soutěže, nejenom futsalové, ale také házenkářské, volejbalové a jiné.
15: Hala vznikne u Fakulty aplikovaných věd a bude napojená na dálnici D5. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na téměř 5 měsíců převeden na vedlejší. Loni byla hlavní dráha uzavřena kvůli první etapě modernizace ve stejném období. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord a je navíc také novou rekordmankou evropských šampionátů.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Pátek bude ve znamení slunečného a hlavně vyloženě letního počasí. Teploměry dnes ukážou až 32 stupňů Celsia na horách 28 a obloha, ta bude jasná.
12: Hit Radio FM+.
0: Jsou 2:50 a my jedeme dál. Páteční dopoledne pokračuje, Bára Škrybová ještě 2 hoďky s vámi a v této hodině pro vás dokonce budu něco mít.

Tohle je prostě dobrý. Lenny Kravitz, Fly Away, Hit Radio FM Plus s vámi pátek dopoledne. 13 minut po desátý a já jdu za váma s cyklistikou. S tou se nám teď na západě Čech roztrhli pytel, tak říkajíc, tak si pojďme připomenout, že příští týden od 20. do 23. srpna se tady jede West Bohemia Tour, což jsou 4 dny, 4 etapy a opravdu pořádná porce kilometrů, kopců a samo sebou i závodního adrenalinu. Hned ten čtvrtek, ten úvodní den, to nebude opravdu nic pro pořezávátka, protože ve starém Plzenci čeká závodníky krátká časovka na Radyni. Ono to bude sice jenom nějakých 3,7 kilometrů, ale skoro 200 metrů převýšení, takže opravdu jako žádná výšťka na pohodičku. V pátek se pak peloton přesune do Rokycan, kde ho čeká 152 kilometrů kopců, sjezdů a pořádného klasikářského terénu. No a potom Klatovy, Šumava a nakonec naše západočeská metropole, a tedy Plzeň. Takže ještě jednou West Bohemia Tour od 20. do 23. srpna, což je teda příští týden. Veškerý info, jak o trasách, tak třeba i o uzavírkách, najdete na www.westbohemiatour.com a my vás samozřejmě budeme průběžně taky informovat o tom, kde můžete čekat omezení v dopravě. A teď vás chci informovat o tom, že vám pouštím Anetu Langerovou a jmenuje se ta písnička Srdcotepec. Vy si ji užijte a hlavně si užívejte s náma to páteční dopoledne. Bára Škrybu zdraví.

0: Rudimental John Newman, Feel the Love, ty bláho, tak jestli má něco takhle v pátek dopoledne nakopnout a ne na to, abychom ten poslední pracovní den týdne zvládli s parádní energií, ale i ten následující víkend, tak je to přesně tahle písnička, kterou jsme si dali na Hit Radio FM+. A nejlepší na tom je, že my vlastně vůbec nebudeme polevovat, protože za chvilku tady mám pro vás připravený Imagine Dragons, takže pátek jako korálek. A taky mám připraveno něco pro vás, budu konkrétnější, radost budou mít fotbaloví fanoušci. Konkrétně samo sebou Viktoriáni, že ano. Takže buďte s námi s Hit Radiem FM+, o tom ani potom. Krásný páteční slunečný dopoledne.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
8: Těšíme se na tebe.
7: Farma Park u Toma CZ.
6: U Toma, tam to všechno začíná.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch se znickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
13: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
12: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
14: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
15: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

Tohle Miley Cyrus, End of the World, čas přesně 10.36, s vámi Hit Radio FM+, a jak jsem říkala před chviličkou, Viktoriáni, halo, halo, jste tady, prosím zbystřete, protože v sobotu večer, to znamená zítra, se jde prostě na fotbal. FC Viktoria Plzeň doma přivítá FC Zlín, a jestli ještě nemáte program teda na sobotní večer, tak teď už ho máte. Zápas čtvrtého kola šance ligy začíná ve 20 hodin, stadion se ale otevírá už v 18.30, takže si můžete dát dostaveníčko klidně ještě před výkopem ve fanzóně, kde to opravdu zase bude žít. No a pokud vyrážíte s rodinou, nezapomeňte na rodinnou tribunu, tu se nebojte využít, tam je to fajn. Prostě ideální sobotní večer, fotbal, atmosféra a Viktorka. No a teď, jak jsem říkala, mám pro vás samozřejmě něco, my vás tam pošleme zadarmo, protože na ten sobotní zápas Viktorky a se Zlínem mám teď pro jednoho z vás přesně 4 lupeny. Stačí se mi jako třetí právě teď dovolat na naše číslo 720 870 237.

0: 10.43, pátek dopoledne, Pitbull, Chris Brown, International Love. Máte rádi filmy? A chodíte rádi třeba do kina? Tak nezapomeňte, že v Plzni to jde až do 5. září, trošku jinak. Kam vyrazit? Festival Finále Plzeň vás zve na filmové projekce a na opravdu netradičních místech, třeba na nádvoří plzeňského Prazdroje, v pivovaru, parku anebo v galerii města Plzně. Večerní filmy začínají ve 20.30, rodinné projekce u Matoušů už v 19 hodin. Letos je pro vás připravena i česká komedie Někdo to rád v Plzni, která se bude promítat v amfiteátru Lochotín, a to 30. srpna. A tady je dokonce vstup úplně zadarmo. Vstupenky na ostatní projekce koupíte online anebo hodinu před začátkem na místě. Více na www.festivalfinale.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice. Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
5: bát, jak těla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
7: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Latin Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: přesně minutka nám zbývá do 11. hodiny, páteční dopoledne jede jako blázen a teď nám dohrál Damiano David, Born with a Broken Heart, před námi zprávy, počasí a taky doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní, buďte ještě před Třemošnou, směrem od Plzně došetřuje se tu nehoda nákladňáku a osobního vozidla. Tak šťastnou cestu a kdybyste náhodou vy na svých cestách něco potkali, tak se nebojte a dejte nám vaše dopravní info vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Aktuality z Plzně.
3: Proměna americké třídy v Plzni se blíží ke konci. Cílem rekonstrukce téměř půlkilometrového úseku bylo, aby místo bylo celkově přívětivější. Tady je náměstek primátora Aleš Tolar.
4: Americká třída prošla proměnou, kdy v úseku od Mrakodrapu po Klatovskou byly rozšířeny chodníky, vysazeny nové stromy, jsou zde nové lavičky i cyklostojany. Část ulice, kde je nově jednotná výšková úroveň chodníků i komunikace, zde byla zavedena takzvaná sdílená zóna. Úsekem smí i nadále projíždět MHD a dopravní obsluha. Pro všechna auta se ulice otevírá pouze na noc. Celých 24 hodin, tady pak ale pro všechny platí maximální povolená rychlost 20 km v hodině. Ta proměna ulice je velmi důležitá, aby změnila svůj charakter. Byla více sklidněná a pro lidi příjemnější. Já věřím, že nyní tady začnou vznikat i předzahrádky a posezení přímo na ulici.
3: Rekonstrukce americké trvala 3 měsíce a vyšla na zhruba 40 milionů korun.
2: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
5: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio FM+.
0: 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Zlevňování pohonných hmot posledních dnů skončilo. V příštích dnech už by měly jejich ceny podle analytiků spíš stagnovat. Upozornili ale, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní a dlouhodobě nepředvídatelná. Domažlice ožijí folklorem a tradicemi. Už dnes tam vypuknou 72. chodské slavnosti s vavřineckou poutí. Akce potrvá do neděle. Po celou dobu jejího konání bude doprovázet řada bezpečnostních opatření. Výsmluvčí policie Barbora Kunešová.
7: Upozorňujeme, že z důvodu konání oslav bude v celém městě upraven režim dopravy a dojde k rozsáhlým uzavírkám. Žádáme všechny účastníky, aby byli trpěliví, ohleduplní a dbali pokynů policistů. Všem návštěvníkům přejeme klidný a bezpečný průběh slavností a pěkný kulturní zážitek.
0: Protože je rozhodně na co se těšit, na třech pódiích se totiž představí až 780 účinkujících. Nejčastějšími letními úrazy jsou zranění při cyklistice, u dětí pak zranění na trampolíně. Uvádí to lékaři, podle kterých vede k vyšší úrazovosti v létě, zejména kombinace vysokých teplot, přeceňování sil a podceňování ochranných pomůcek. Tenistka Kateřina Siňáková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička v deblu 3. turnaj. Ve finále porazili italsko-americký pár Sara Eraniová, Nicole Melicharová-Martinézová ve dvou setech.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
0: Je pátek, úpatí víkendu, úpatí tropického víkendu si řekněme a už ten pátek máme taky horký. Dneska čekáme 32 stupňů v maximech, na horách to bude asi 28 a obloha ta bude jasná.
5: Hit Radio FM+.
0: Takže máme krásný počasí, máme pátek, jsme už zase o kousek blíž víkendu, pojďme být šťastný. A jak říkají Krištofáci, hned teď.

Další páteční a navíc letní song Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Radio FM+. V předchozí hodině jsme řešili fotbal, tedy fotbalové fanoušky, a teď mám něco pro hokejové fanoušky. 20. srpna, to znamená příští týden ve čtvrtek, se v Klatovech odehraje něco, co tam opravdu ještě nikdo nezažil, protože na místním zimním stadionu se vůbec poprvé potkají dva extraligové týmy, a to Škoda Plzeň a Energie Karlovy Vary. Čeká vás západočeské derby se vším všudy, takže jako rychlej hokej, že jo, souboje, emoce, i když jde o přípravu, tak rozhodně to teda nebude žádná nuda. Určitě tam doraste. Začíná se v 17 hodin a vstupný je za 100. A navíc tím uděláte něco dobrýho, protože celý výtěžek ze vstupného půjde na podporu klatovského mládežnického hokeje. A to je krásný. Takže si 20. srpna udělejte výlet na zimák v Klatovech. Plzeň proti Karlovým Varům, jak už jsme si říkali, prostě u toho buďte, když se v Klatovech poprvé představí extraligový hokej, že jo. O tom prostě se nedá ani diskutovat. Kdo jste hokejovej? Linkin Park, DMT Machine právě teď.

0: Lanovka. Ride It se jmenuje tahle písnička a jste s Hitrádiem FM+. Je pátek dopoledne, přesný čas 11.24. Je taky pátek 14. srpna, to znamená, že tady na západě Čech se zahajuje jeden z největších a tradičních festivalů. A jaký to je, ten si zase řekneme za chviličku. A my tam na tom festivalu vlastně na vás budeme zítra čekat a to si taky řekneme za chviličku. A vlastně na ten festival se bude hrát i o dva lístky. Kde a kdy a jak, to si taky řekneme za chviličku. Tak buďte s námi a to čekání, to vám zkrátíme muzikou, Sam Feld, Jonas Blue za chvilku a taky hodiny dívej. Hezký pátek.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na

0: benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Porsche Plzeň.
7: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
8: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
7: A víte, co na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
8: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
7: To je Audi Q7 Perfection.
8: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás.
6: Porsche Plzeň.
9: Tak, a jdeme spinkat.
10: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
9: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
11: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
16: Ne. Pojede se autem.
15: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
16: Chevrolet,
15: Camaro Bumblebee,
16: Ford Mustang GT,
15: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
16: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
15: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
16: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hodiny a dívej, Hit Radio FM Plus s vámi. Je 14. srpna, zítra 15. a oba dva tyhle dny nás čeká tradiční Chodrock Fest. Opět proběhne v Domažlicích, těšte se na pokáče, na vohnouty, na Harleje, Brutus, Argema, Valda Gang, Poletíme budou, samozřejmě taky ikona, na kterou vás lákáme, je Marie Rotrová. To je něco neuvěřitelného, že se opravdu jako Maruška Rotrová objeví na Chodrock Festu. Nenechte si ji ujít, my si ji taky nenecháme ujít. A hned po ní potom začíná naše afterparty s Hitrádiem FM+. Připravujeme, těšíme se na vás, máme toho připraveno dost a můžu říct, že to opravdu bude veliký, tak jako vždycky. Takže přijďte za náma pařit, my se těšíme, začínáme ve 22 hodin zítra, to znamená v sobotu samozřejmě, a půjdeme tam spolu pařit až do 2 do rána. Tak dorazte, lístky si můžete koupit na místě a není to vůbec závislý na tom, jestli dorazíte na Chodrock Fest jako takovej a nebo ne. Na naší party můžete dorazit klidně úplně samostatně. Samozřejmě dorazte na Chodrock Fest, řekli jsme si, bude to velký, party naše bude taky velká. Na ten Chodrock Fest samotný se hraje dneska ještě u Divokýho západu o dva lupeny. Tak si nalekte Divoký západ a mějte krásný pátek. Michael Jackson, They Don't Care About Us, velká vypalovačka na páteční dopoledne.

0: 11.44 a my jsme se dočkali, páteční dopoledne je téměř u konce, to znamená, že po 12. srdcovky, pak divoký západ, potom nějaký ty veliký pecky zase z přelomu milénia a tak dále a potom přijde ten víkend. Tak si užívejte všechno, co můžete, máme k tomu i úžasný počasí, o víkendu bude taky. My se na vás těšíme na Chod Rock Festu, na naší afterparty zítra DMFM Plus a co víc říct, no. Díky, že jsme spolu byli. Čau, Bárač Krybů se loučí.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
7: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
8: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na 2 směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Léto, pivo, muzika, stop, Chod Rock Fest, stop, 14. až 15. srpna, Domažlice, stop, Dimitri, Marie Rotrová, Harley, Vohnout, stop, chodrockfest.cz, stop, doraž, stop.
11: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
14: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
13: Je, počkej, ty jsi
15: no
13: teda
15: nekecej,
13: no.
15: Co dá?
13: Ten duch, ten monzo, ty to ono, já si to, a Patku jsi měl taky dřív, ne, že jo?
14: Dredej, všechno,
13: Emo,
14: všechno bylo.
13: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
15: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
14: Mě přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale
13: se, ale to jasně, no. Takže to by Davide jenom jako dávají pryč na háček na co, jo?
14: Ne, já rovnou, když někam volám, tak no, rovnou říkám David, you, oh, shit, víš, ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
13: To přesně, on jaký retardovaný, ne?
12: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na hlavním tahu z Plzně na Žatec. Na příjezdovce do Třemošné se srazilo osobní a nákladní auto. Nehoda teď blokuje jeden jízdní pruh. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
2: avokádo či mikádo,
1: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
2: šampiony nebo dresy pro šampiony,
1: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení.
2: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
1: Vaše centrum nákupů a zábavy.
2: Olympia Plzeň CZ.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. U chorvatského letoviska Omiš mohutně hoří, před ohněm muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Naše ministerstvo zahraničí uvedlo, že v souvislosti s rozsáhlým požárem bylo podle dosavadních informací evakuováno zhruba 300 českých občanů. Chorvatští hasiči proti požáru zasahují od noci. Úřady v Česku loni odebrali z rodin 3616 dětí, počet se meziročně zvedl skoro o 300. Soudy kvůli zanedbávání, týrání, zneužívání či překážkám v péči každý rok rozhodnou o odebrání více než 3000 chlapců a děvčat rodičům. Vyplývá to z ročních výkazů o ochraně dětí, které zveřejnilo Ministerstvo práce. Tenistka Kateřina Siniaková získala 38. trofej ve čtyřhře. S Číňankou Chang Shuai ovládla turnaj v Torontu. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. A teď ještě něco z regionu.
5: Už tuto sobotu v Plzni začíná festival Sportmánie, největší sportovní akce pro veřejnost. V parku za obchodním centrem Plaza se představí bezmála stovka sportovních klubů nebo spolků. Děti, mládež i dospělí si budou moci zdarma vyzkoušet různé sportovní aktivity. Festival potrvá až do 23. srpna.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Na západě Čech bude taky dál většinou jasno nebo skoro jasno. Na teploměrech dnes odpoledne naměříme mezi 28 a 32 stupni Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, krásný pátek, přesně poledne a jsou tu další srdcovky. Dneska s váma Kateřina Pechová a věřím, že si to užijeme. Je to totiž opět nabitý Celine Dion, Proclaimers, Eric Clapton, B.O.B. a Hayley Williams. No a taky Sesh, jo, tahle zásadní věc, která nám dala spoustu devadesátkových hitů, na který i do dneška můžete na takových těch retro diskotékách skvěle zapařit. Tenhle song je z roku 97 a myslím si, že spoustu z vás to vrátí na ten mejdan. Sesh a jejich

0: Seš a Stay v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a hele, opravdu, spousta z vás to má jako srdcovku. Napsala třeba Jana, že je to jedna z nejhezčích písní jejího mládí. A to je na srdcovkách krásný. Teď půjdeme trošku víc do současnosti, ačkoliv už je to 16 let. Aha. Čeká nás celosvětový megahit z roku 2010, na kterým spolupracovali americký rapper B.O.B. a zpěvačka Hayley Williams, kterou jinak můžete znát ze skupiny Paramore. Tenhle song, krom toho, že je skvělej samozřejmě, tak v tom refrénu se zpívá jakože, jestli můžem předstírat, že letadla jsou padající hvězdy, protože by teď si jako potřebovala něco přát. Tak pozor, výhoda, Perseidy ještě stále padají, takže vy ještě můžete nějakou tu hvězdu chytit. No a B.O.B. a Hayley Williams, Airplanes, jako další srdcovka právě teď.

0: husí kůže, Eric Clapton, kytarový bůh Féteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zajímavost, tenhle song byl inspirovaný Claptonovou tehdejší neopětovanou a hlubokou láskou k Patty Boyd, což byla tehdy manželka George Harrisona z Beatles. Ano, i takhle velký hvězdy zažívají neopětovanou lásku, je to náročný. Od nešťastné lásky se trošku posuneme, protože nás čeká srdcovka, která doufám, že každému z vás už někdy zachránila stav energie třeba na večírku. Protože jakmile tenhle song začne hrát, ideálně když má někdo kytaru a umí to zpívat, tak se prostě musíte postavit a užít si to, jo. Energický popfolkový megahit z roku 88, je to, stojí za ním skotské bratrské duo, právě Proclaimers, což jsou dvojčata mimochodem. A tenhle song je známý svým pochodovým rytmem, chytlavým refrénem a taky tím skotským akcentem. Hele, budete vědět, přísahám. Tohle je naše dnešní další srdcovka, tak si to užijte.

0: That's the way it is. Tohle je skvělá Celine Dion, jako téměř poslední dnešní srdcovka.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Mimochodem, song z roku 99, jo. Po celém světě se probojovala do top desítky, což je asi logický, ale co je jako fascinující, je, že v oficiální singlové hitparádě u nás v Česku obsadila první místo. Jo, my jsme měli na hudbu vždycky skvělý vkus. Což se ukáže taky za chvilku, protože je čas samozřejmě i na tu vaší srdcovku. Pojďte si o ní napsat na 777-937-777. Jaký song je vaše srdcovka? A hlavně proč? Proč právě tenhle song? Vrací vás někam do konkrétního momentu? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne koutky směrem nahoru? Napište. Napište si o vaší srdcovku. No do té doby samozřejmě další hity. Čeká nás Alex Warren nebo David Guetta. Tak buďte s námi.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Tak a jdeme spinkat.
5: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
4: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
7: Tradice, hudba a neopakovatelná atmosféra. Chodské slavnosti v Domažlicích zvou od 14. do 16. srpna na dudáckou muziku, pestrý folklor, jarmark, koncerty i vavřineckou pouť. Přijeďte si užít jeden z největších folklorních svátků v Česku. Více na chodskeslavnosti.cz.
8: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
9: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
8: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro

0: linku Praha, Plzeň, Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudí

0: David Guetta, Kim Petras, posloucháte Hit Radio, krásný pátek.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Je čas na vaší srdcovku, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, jo. Ale nakonec jsem vybrala zprávu od Jany, která chce zahrát srdcovku pro svoji dceru. A teď pozor, já zatím schválně vynechám, jaká je to srdcovka. Její dcera Maruška totiž zítra slaví 8. narozeniny, jo. Jana by jí chtěla popřát hodně zdraví, radosti ze života a hlavně, že jí mají samozřejmě moc rádi a jsou tu vždycky pro ní. A pozor, srdcovka Marušky, který bude zítra 8, je totiž od Kiss I Was Made For Loving You, což je naprosto legendární song. Takže Maruško, všechno nejlepší. Ať zítra lítají rychlý špunty. No a s tímhle songem to se slaví samo Kiss I Was Made For Loving You. Pro vás všechny krásný pátek.

0: jste s Hit Radiem, za námi Ray Dalton a Blood Running. A pozor, zítra sobota. Vy, co máte volný víkend, věřím, že se těšíte. A těšit se navíc můžete klasicky taky na zkrácenou verzi podcastu Na jedné vlně s Bárou Divišovou, která si tentokrát pozvala Aleše Svobodu, stíhací pilot a pravděpodobně druhý český kosmonaut. Čeká vás tenhle rozhovor už zítra v 11 tady u nás na Hit Rádiu. Nenechte si to ujít, potom celý ten podcast si samozřejmě můžete klasicky pustit na YouTube a doporučuji si to poslechnout, bude to extrémně zajímavý. No a samozřejmě ale poslouchejte dál, za chvíli totiž Tom Odell, BB Rexa nebo Coldplay.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
9: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
10: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
11: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Odell, Another Love, posloucháte Hit Radio. Za chvilku 13 hodin čekají nás Miraj nebo Calvin Harris, teď už ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech se zdržením. Taky v těchto chvílích počítejte na příjezdovce do Třemošné. Směrem od Plzně přímo na hlavním tahu se tam řeší nehoda osobního a nákladního auta. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
9: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
10: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryně financí Alena Schillerová zahájí příští týden jednání o rozpočtu s jednotlivými ministry. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Předseda vlády jednal se Schillerovou o plánech hospodaření na rok 2027 už v tomto týdnu. Armádě České republiky se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Více řekne ministr obrany Jaromír Zuna.
12: Letošní náborový cíl byl stanoven na 2250 vojáků. V současné době mají rozhodnutí, nebo už nastoupili 2997, je splněný tedy na 133%.
11: Klíčové období pro nábor se přitom očekává na podzim, kdy do armády tradičně vstupují čerství absolventi škol. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži včera výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord, a to o 74 setin sekundy. Stala se také novou rekordmankou evropských šampionátů. A teď ještě něco z regionu.
1: Výstavba plzeňských věží Sisters běží rychleji, než se předpokládalo. Aktuálně už probíhá výstavba technického patra, které je pátým nadzemním podlažím a je nezbytné pro fungování celého komplexu. Zároveň jde o pomyslnou hranici mezi kancelářemi a rezidenční zónou. Kompletně hotovo by mělo být přes příští rok.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Teploměry dnes vystoupají mezi 28 a 32 stupňů. Na horách se usadí kolem 27. Dál pak u nás na západě Čech bude hlavně svítit sluníčko.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Čeká nás další hodina plná těch nejlepších hitů, to vám slibuju. Ten pátek se musí oslavit, že jo? DJO, Calvin Harris a teď taky Miraj a vedle tebe usínám. Tak jdem na to.

0: End of Beginning, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, protože já teď v éteru nejsem sama, je tady se mnou na telefonu zpěvák Daniel Marek z kapely Echo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás a všechny posluchače.
0: My tady společně teď nejsme náhodou, protože vy máte nový single, Stejně to chceš, jo. Uh-huh. A mě zajímá, co za ním je, jak bys ho posluchačům představil?
1: Je to vlastně song o one night stand relationship a vlastně jsme tím chtěli otevřít otázku toho, proč častokrát vědomě jdeme do vztahu, o kterém víme, že vlastně zítra skončí.
0: Je fakt, že situationships jsou teď jakoby na vzestupu, že jo?
1: Přesně tak.
0: Mně se moc líbí ten videoklip, dámy a pánové, doporučuju se pustit. Prosím tě, jak se ti točilo na Hatýmu?
1: Byl to velký výstup z komfortní zóny, ale vlastně zároveň byla to paradoxně i první scéna, kterou jsme začínali ten den, což bylo pro mě teda náročné, ale vlastně potom se tak jako hezky už natáčelo příjemné atmosféře přátelské, takže to tak hezky ze startu odbouralo hranici.
0: Takže bys doporučil na nervozitu slíknout se?
1: Jo, doporučuji, je to osvobozující.
0: Výborně, tak kdybyste se chtěli inspirovat, tak si pusťte nový videoklip k singlu Stejně to chceš. Prosím tě, proč podle tebe bude tenhle song lidi bavit?
1: Já si myslím, my jsme u tady tohoto songu zvolili trošičku takovou jako lehčí, svěžejší atmosféru, takový vibe a hlavně jsme se vrátili ke starým dobrým kořenům, je to vlastně celé organicky nahrané. Na nástroje při vlastně tvorbě jsme zkoušeli všelijaké zvuky, používali jsme bouchání do štaflí a do různých skleníček a tak dále. Takže myslím si, že už jenom to, že to takový hezký návrat k kořenům, k živé hudbě.
0: A vy jste si přizvali zpěvačku Linu Mayer, tak jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Lina je absolutně skvělá, talentovaná zpěvačka. Sedli jsme si i velmi jako po osobní stránce a jak říkám, myslím si, že jsme odbourali hranice během natáčení videoklipu dost rychle.
0: To je skvělý. Hele, ještě než song pustíme, tak máte nějaký koncert, na který bys lidi pozval teď?
1: Určitě. Hnedka zítra hrajeme ve Vyškově na Vyškovské pouti ve 2 hodiny a potom další sobotu hrajeme v kempu Merkur v Pasohlávkách ve 4 hodiny.
0: Skvělý, děkuju moc. Dámy a pánové, tohle byl Daniel Marek z kapely Echo. My si teďkon ten song pustíme, takže představujte si Daniela Nahatýho, promiň, a budete mít ten obrázek kompletní. Echo, Alina Majer, Stejně to chceš právě teď.

0: Robin Schulz a James Blunt společně v éteru Hit Radio. Krásné odpoledne. Mimochodem dneska má narozeniny jeden velký herec, a to Steve Martin. Dneska slaví 81 let. On je pořád ale aktivní, jo, normálně točí a tak. Filmy jako Hlava rodiny, 12 do tuctu, Růžový panter. Navíc třeba na Disney má seriálovou sérii Jen vraždy v budově. Je to skvělý. Hraje tam se svým kámošem Martinem Shortem a s jejich společnou kámoškou Selenou Gomez. Ano, to se prostě stalo, jo. Je to fantastický herec. V podstatě, já nevím, jestli to máte stejně, ale já mám pocit, že on má ty vlasy bílý, co já si ho pamatuju. Což je minimálně posledních 30 let, jo, ale je to fantastický herec. Tak když tak inspirace na večerní film. Za chvíli už do uší Linkin Park nebo Pink, tak buďte s námi.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny.

0: Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
4: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: I vám určitě, kdo posloucháte občas jako skomolí jména, tak koho by zavřeli ve vašem případě, kdyby to byla ta skomolenina? U mě by to byl třeba Knajp, anebo Knipl.
2: U mě by to byl David Jost, bývalý člen skupiny Tokyo Hotel.
1: Jo, počkej, ty jsi
3: no takhle,
1: nekecej.
3: No. Co dá?
1: Ten duch, ten monzo, ty to, no, já si to, a Patku jsi měl taky dřív, ne? Že jo?
2: Dredej, všechno,
1: Emo, všechno
2: bylo.
1: Všechno. Co u tebe, Jasmin?
3: U mě dělají divnosti vždycky, které vůbec nedávají smysl, že místo Grinerová, kolikrát i Grangerová, že Hermionu ze mě udělali fakt, jakože, nebo pravdu.
2: Mě přišli pro Emu Watson, nezlobte se, ale...
1: se, aby to jasně. Takže tobě, Davide, jenom jako dávají pryč na háček na co, jo?
2: Ne, já rovnou, když někam volám, tak rovnou říkám, David, J-O-Š-T, víš, že ani neříkám, jako už ani se nesnažím.
1: To přesně. Ne, on jaký retardovaný, ne?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. A pozor, máme tady zprávu dne. Finanční úřad začal sledovat vaše oblíbené profily na OnlyFans. Jo. Prosím vás, ono to teda vůbec není legrace. Oni totiž odhadujou daňový úniky v téhle oblasti na minimálně 30 milionů korun. Na hotinky jedny, aha. Představte si teď ty úředníky, jak se prostě přihlašujou na OnlyFans, jo. Musí to prostě pečlivě prozkoumat, že jo, to nemůžete odbít, jo, musíte dobře vědět, co se tam děje, kdo se tam jak pohybuje, no, takže v podstatě pokud jste na OnlyFans, tak stát vám teď říká jako hele, tady ty věci všechny, co jsou na těch obrázcích, ty jsou taky moje, jo, takže zaplať. Mhm, je to tak blbý, že jak tam většinou lidi jsou odhalen, tak jim nemají ani jak prošacovat kapsy, že jo, žádný nemají. No nic, stát bude očividně o něco bohatší a lidi na OnlyFans o něco chudší. Ale hele, jak to říkají tady kluci, žijeme len raz, jo? Letní hymna Ego a Robert Burian právě teď, tak si to užijte a ruky hore.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásný pátek. No pozor, protože asi sami víte na sobě, že ovocné chutě patří k českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. A ochutnat teď můžete, jo. Kombinace. A pozor, černý rybíz a třešeň, citron a bezinka a taky meruňka a meduňka. Zní to skvěle. O ovoci a našich chutích si v našem podcastu Chytriak Radio povídal Kuba Urban s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem a řeč byla například o tom, proč se vlastně kombinují chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citrónu, tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselinu citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citrón, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Celý podcast Chytrý jak rádio si můžete poslechnout na webu radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
13: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás Městský obvod Plzeň 4.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kemper City a Self-Aware novinka tady na Hit Radio. Krásné odpoledne, těsně před 14. Za chvilku Taylor Swift nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď velký pozor na dálnici D5. Vozidlo údržby jede z kilometru 52 ve směru od Prahy do Plzně. Bude nutné ho objet, tak hlavně opatrně. Další dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
11: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. U chorvatského letoviska Omiš zuří rozsáhlý požár. Podle šéfa hasičů je jedním z nejhorších v historii země. Evakuovalo se více než 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Z plameny bojuje na 160 hasičů. Počet lidí pokousaných netopíry vzrostl, stejně tak se zvýšilo množství těch, kteří se nechávají preventivně očkovat proti vzteklině. Několik bezpečnostních rad má pro nás vedou plzeňské záchranné stanice živočichů Karel Makoň.
14: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé v oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
13: Podle Makoně se ale jedná o mimořádnou situaci a tak by lidé neměli panikařit. Červencovou nehodu letadla firmy Ryanair, při které jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, způsobilo odlomení části motoru. Uvedli to vyšetřovatelé z amerického národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Podle nich se ulomila lopatka ventilátoru a úlomky rozbily okno. 61-letý muž při nehodě utrpěl poranění krku a ramen a popáleniny způsobené třením. A teď ještě něco z regionu.
1: Plán zastřešení hradu Radyně získal konkrétní obrysy. Starý Plzenec už má komplexní studii, jejímž hlavním cílem je zejména ochrana autentické části zříceniny a zvýšení bezpečnosti a komfortu návštěvníků této oblíbené památky. Novinkou by měla být skleněná a z části pochozí střecha hradního paláce.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Další letní den dnes panuje na západě Čech. Taky během odpoledne u nás bude převážně jasno s letními teplotami. V maximech naměříme kolem 32 stupňů.
0: Hezké odpoledne, s vámi stále Kateřina Pechová a pozor, už se to blíží, budeme společně soutěžit, těšíte se? Detaily za chvilku, teď Imagine Dragons.

0: Tohle jsou Imagine Dragons, posloucháte Hit Radio a blíží se to.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, protože pátek patří výhrám. A to znamená, že i dnes máte šanci vyhrát si nabitou tankartu Easy. A je jenom na vás, jestli bude až v hodnotě 10 tisíc korun. Hele, můžete pak vyrazit na výlet, jo. No a nejenom si dotankovat, ale taky se občerstvit na cestě, jo. Ve Stop Café si dát kafíčko, párek v rohlíku. Je to jenom na vás. Každopádně, právě teď přichází ten čas, kdy se spolu do toho pustíme. Ještě dostanete chvilku, prosím vás, jo. Jednoduchá věc, 10 otázek. Každá odpověď je číslice mezi jedničkou a desítkou a neopakujou se. To znamená, že čím víc správných odpovědí, tím vyšší částka. Za každou správnou odpověď máte tisícovku na tankkartě. Tak pojďte, volejte na 800 937 937. Já si jdu jednoho z vás vybrat a půjdeme na to. Doufám, že se těšíte stejně jako já. Teď už Taylor Swift.

0: Tohle je Taylor Swift. Posloucháte Hit Radio a my jdem na to.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Je to tak, hrajeme o nabitou tankkartu Easy. A na telefonu je aktuálně posluchač Petr. Petře, ještě jednou ahoj, jak se máš?
2: Ahoj, mám se výborně. Sluníčko, svítí, je teplo.
0: To je krásný. Ty jsi optimista, viď?
2: Jo, úplnej.
0: Takže si myslíš, že dáš všech 10?
2: No to doufám.
0: Dobře, tam už nejsi tak optimistický, očividně, ale.
2: Ano, tak neklaďme si malé cíle, že jo?
0: Přesně tak. Hele, 10 otázek, jo. Je tam 10 čísel od 1 do 10. Vlastně je to hrozně easy, jo? Zajímá ano, mě, seš na to připravený?
2: Jsem.
0: Tak jo. Takže Peťo, první otázka. Kolik trpaslíků je ve známé pohádce?
2: 7.
0: No jasně, ty jsi to hezky vykřikl. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano! Kolik očí má běžně člověk?
2: 2.
0: Ano! A kolik měsíců má 1/4?
2: 3.
0: Hezky pěkně, 4. správně. Kolik ročních období máme?
2: 4.
0: Jsi si jistý?
2: Naprosto.
0: Jasně. Huf, výborně, jdeme na 5. otázku. V kolik hodin začíná každý pracovní den vysílat snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: 6.
0: Ano, výborně. Kolik je 1/3?
2: 3.
0: Bylo. Není to tak? Není to tak, ale to nevadí, nevadí. Tak jsme o 1 000 nižší. Kolik nohou má pavouk?
2: 8.
0: Výborně, to bylo těsný. Jaká číslovka chybí v názvu kapely Maroon?
2: To nevím.
0: Je to Maroon 5. Ano, a poslední otázka. Kolik prstů má člověk na obou rukou dohromady?
2: 10.
0: Jo! Yeah! Hele, tak až na ten jeden omyl a tu jednu neznalost, tak 8 správně, a to znamená 8 000 na tankkartě Easy pro tebe.
2: Jo, super.
0: Peťo, já moc gratuluju, hele, jaký to bylo, jaká byla ta cesta?
2: Bylo to dobrý, perfektní.
0: Ty jsi strašně optimistický člověk, já se s tebou chci kamarádit. Peťo, naprosto skvělá práce, jako 8 000 rozhodně není málo, takže velká gratulace. Koupíš
2: no,
0: se
2: super.
0: To? Hele, a budeš utrácet spíš jako za benzín nebo za dobroty?
2: Určitě za naftu.
0: Dobře, dobře, tak jo, jako je to racionální samozřejmě. Dobře, Peťo, ještě jednou moc gratuluju, přeju ti krásný víkend, měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju a příjemnili jste mi moc hezký víkend.
0: To jsem ráda, měj se hezky, ahoj Peťo.
2: Naschle.
0: No to byla krása, dámy a pánové, a nebojte, protože další dokonalá desítka nás čeká zase příští pátek.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Nucená je s námi v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a prosím vás, máte chytré technologie? Třeba telefon chytrej? Bacha na ně. Hele, bacha na ně, protože na Jindřichohradecku, respektive přímo v Jindřichově Hradci, teď policisté řešili poměrně kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou kuriózní volání o pomoc. Jo. Dostali totiž tísňovou SMS o zraněné osobě. Což dneska už ty telefony umí, což je super. No jo, jenomže když přijeli na místo, tak zjistili, že ten mobilní telefon vyslal tuhle tísňovou zprávu, protože majitel se spadl do horku.

0: Na tohle policii potřebovat nebudete. Další hity za chvilku, Hunter X nebo Flipside.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
3: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
4: Ne. Pojede se autem.
3: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
4: Chevrolet,
3: Camaro Bumblebee,
4: Ford Mustang GT,
3: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
4: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
3: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
4: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
7: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
6: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Thank you.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Happy Birthday a Flipside. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásné odpoledne. A hlavně samozřejmě krásný pátek. Ano. Pokud máte před sebou volný víkend, tak doufám, že to máte naplánovan přesně podle sebe. Jo. To znamená, lidi, co potřebují být aktivní, jdou někam na procházku. Jo. A lidi, co chtějí klid, budou mít klid. To je totiž ideální balanc. Občas je to těžký to tak udělat, ale držím pěsti. No a pokud byste chtěli ideální páteční playlist, tak samozřejmě máme i dneska v 6 večer, totiž startuje Hit Radio Classic. A to znamená jediný. Cesta do hlubin toho nejlepšího z 80., 90. a taky milénia. A opět bude všechno, jo. Protože bude samozřejmě romantika. Vůbec nevadí, že to nevyspíváte stejně jako Jennifer Rush, jo. To skoro nikdo. No ale taky bude tahle legendární věc, jo. Ano, i Vanilla Ice se dneska večer zastaví, no abych vás na to trošku připravila. Tak právě teď jedna takováhle legendární záležitost. John Bon Jovi, Queen of New Orleans.

0: blíží to nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Páteční 15. hodina se blíží, no a to znamená jediný, s ním taky divoký západ. Dneska pro vás budeme mít úplně poslední lístky na Chodrockfest. Jestli tam chcete vyrazit a být u toho, tak rozhodně buďte dál s náma. Náš WhatsApp 720 870 237, ten se vám bude hodit. Za chviličku jsme tady, těšíme se na vás.
0: Hit Radio FM Plus.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Tak, a jdeme spinkat.
6: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
5: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Farma Park u Tomata, kdy to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Latin Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losiná.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda by pořád ještě měla komplikovat dopravu za Plzní. Na hlavním tahu u Třemošné dopoledne se tam srazilo osobní a nákladní auto. Pokud máte aktuální info, jak to tam vypadá, určitě nám dejte vědět. Na plzeňskou pozor taky v Nýřanech, v ulici Antonína Uksy policie řeší nehodu dvou osobních vozidel. A bourá se taky na Karlovarsku, pozor na cestě z Nežichova směrem na Bezvěrov, kde se taky srazily dva osobáky. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
5: avokádo či mikádo,
4: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
5: šampiony nebo dresy pro šampiony,
4: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupů a zábavy.
5: Olympia Plzeň CZ. Profi voda, s tou se
6: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a s nimi Bára Purkartová. Plzeňský kraj na žádost hasičů opět prodloužil zákaz rozdělávání ohňů. Opatření platí už od konce července a neustále se prodlužuje. Jen ve čtvrtek hasiči zasahovali u více než 20 požárů, zejména v lesích, na polích a na loukách. No a zákaz platí taky na Chebsku, konkrétně na přehradě Skalka, kde už se nemůžeme koupat. Důvodem je špatná kvalita vody. Už před dvěma týdny pak hygienici vyhlásili zákaz koupání taky ve velkém rybníku u Hrozněkína na Karlovarsku, kde vodu znečistili synice a vodní květ. Blíží se pátý ročník sbírky Školákům od srdce. Cílem je pomoci dětem z rodin v těžké finanční situaci. Podrobnosti má mluvčí diakonie Česko-bratrské církve evangelické Dalibor Hála.
8: Zapojit se může úplně každý. Stačí při běžném nákupu přihodit do košíku jakékoliv školní nebo výtvarné pomůcky. Od sešitů a penálů až po aktovky. Všechno nakoupené pak můžete po zaplacení za kasou obchodu odevzdat dobrovolníkům sbírky nebo do připravených košíků.
0: Ve vybraných obchodech sbírka proběhne poslední víkend v srpnu. Přispět je ale možné taky online. Provoz na letišti v Katánii na Sicílii zůstane zablokovaný nejméně do zítřejšího rána. Kvůli erupci sopky Etna je letiště zastavené už od začátku týdne. Řada spojů se zrušila nebo přesměrovala na jiná letiště na Sicílii, což turistům působí značné problémy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Na sobotu nám předpověď pro západní Čechy slibuje tropy. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a na teploměrech naměříme mezi 32 a 35 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už začíná páteční divoký západ s Kubou Radou.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Nádherný pátek, poslední pracovní den tohoto týdne. Otaže až po Prahu, dokonce i v Pečici ladíte divoký západ, který dneska uvádí poslední lístky na Chod Rock Fest. Taky se pokusíme přilákat déšť na západ Čech a ukážeme vám, jak moc důležitý je být na sebe ohleduplný a empatický. Jo, to je to takový milý, hezký páteční vysílání. Teď je tu ještě Avicii, Sandro Cavazzano a pochopitelně taky dneska budeme hrát na přání. Tři songy pro vás máme až do 18. Náš WhatsApp, který se vám stopro bude hodit, 720 870 237, tohle číslo si uložte.

0: Smith a Stargazing, tady je páteční divoký západ, chviličku po 15. hodině, 9 minut. Díky, že nás máte sebou, já bych rád vyhlásil pátek dnem, kdy na sebe budeme všichni milí, empatičtí, budeme se na sebe usmívat. Ono to totiž pak všechno jde tak nějak líp.
1: Ty narážíš na tu moji dnešní příhodu, je to tak?
0: Ano, Barunka dneska totiž narazila v tramvaji na revizorku a bacha, výjimečně nedostala pokutu.
1: Jak výjimečně? Já...
0: Protože si výjimečně nejela na černo.
1: Jakube, ne, já jsem si koupila lístek, ale...
0: Gratuluju.
1: Umím to, děkuju. A slečna, co nastoupila se mnou, už takový štěstí neměla. Chtěla si koupit lístek přes mobil, přes platební kartu, nešlo jí to. Přišla revizorka, já jsem lísteček ukázala, pochlubila jsem se, ale slečna neměla co ukázat. Ale ukazovala, že se jako snaží a fakt se snažila. A paní revizorka, místo aby jí dala tu pokutu, tak jí pomohla a tu situaci na místě vyřešili. A mně se to strašně moc líbilo. Chtěla jsem volat na dopravní podniky a pak mi napadlo, že jí pochválím takhle.
0: Tak ježiš, tak jí pochvál.
1: No, skvělá práce. Byla to taková blondýnka, jestli nás slyší, fakt to bylo krásný gesto, myslím si, že slečna ocenila. Mně se něco podobného stalo v lednu, nebyla to blondýnka a stálo mě to 900 korun.
0: Já ti říkám, nejezdi na černo, vidíš, tady jsi viděla, jak se to vyplatí.
2: Coming

0: tohle je Ozir, Too Sweet, tady je divoký západ Hit Radio FM+. Vzpomenete si, kdy naposledy pršelo? Jako, já už nevím, jak déšť vypadá.
1: Protože jsi dlouho nezmok, veď?
0: Já už nevím, co je to zelená tráva.
1: Jo, to ne, to bývávalo.
0: Já už nevím, co je to plnej sud na zahradě. Já jsem přemýšlel, jak jako teda přilákat ten déšť. Že bychom třeba hráli jako písničky, které jsou jenom o dešti. Jo, ale to bychom lezli do zelí teda kolegům z Blaňku. Maruška Rotrová, jasně, ale pak je tady ještě jedna možnost. Stále jsme na Blaníku. Já si říkám, že když necháme tohle chvilku hrát, že to sluníčko se třeba lekne, zaleze, objeví se mrak a mohlo by začít pršet. Pod střechou z oblaků to všechno začíná. Ne, já slibuju, že to vypnu. V pondělí by se mělo déšť objevit, mělo by začít pršet, zpívejme haleluja, mělo by se ochladit a já se na to upřímně fakt těším. Za chviličku něco normálního ATC Around the World.
2: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz. Porsche
3: Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň? Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka. A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje. Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane. To je Audi Q7 Perfection. Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche
4: Plzeň. Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix.

0: Parlej, Vohnout, Stop, Chodrockfest.cz, Stop, Doraž, Stop.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, Republice Osel.
4: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

při pátku jedině z Vesela, ATC a s váma je Divoký západ Hitrády a FM+. No a protože je pátek, tak to znamená jediný. Máme pro vás song na přání, mimochodem teda díky za všechny ty tipy se songama o dešti, který přišli na náš WhatsApp. Možná si ještě nějaký jako pustíme a možná si pustíme něco úplně jinačího. Je to vlastně celý teďko na vás. 720 870 237, to je náš WhatsApp. Tam, když napíšete, tak my vám velice rádi zahrajeme. Připište pro koho, proč to chcete zahrát, co klidně děláte takhle při pátku, co budete dělat o víkendu, budeme rádi. Než si dáme song na přání, tak je tu ještě Tereza Mašková a Marek Lambora. Rád.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, páteční Hit Radio FM Plusy s váma. A taky songy na přání. Dneska startuje Chod Rock a je to vidět, je to znát. Jsme rádi, že se tam chystáte, protože my taky zítra se tam uvidíme v 10 večer after party Hit Radio FM Plus. Ale pojďme tady k tomu vzkazu.
1: WhatsApp jste nám zasypali a já jsem vybrala tenhle. Zdravím do rádia. Celý týden zkouším hrát o vstupenky na Chod Rock Fest a zatím neúspěšně. Zkusím to i dneska, třeba se na mě štěstí usměje. A kdyby ne, zahrajte mi prosím něco od Marušky Rotrový. To bych si totiž poslechla fakt ráda. Děkuju, Mája. Já se trošku bojím.
0: Tohle je ale historický okamžik.
1: Opravdu? Splníš jakýkoliv přání?
0: No tak je to přání posluchače, ty se mají jako plnit. Nicméně podle mě je to poprvé a zároveň naposledy.
1: Tak Májo, je to pro tebe.
0: Co, jako opravdu tady na Hit Radio FM Plus hrajeme Marii Rotrovou, ale zítra se na ní hrozně moc těšíme. Tady je Marke.

0: před víkendem je třeba prostě jako zvolnit.
1: Co si budem.
0: A posledních 20 minut v práci taky. Billie Eilish, tady je Hit Radio FM Plus a Divoký západ. Jestli nevíte, kam o víkendu utéct před tím horkem, protože má být až 40 stupňů Celsia. Zase. Tak vyražte do lesa. Je pravda, že hub tam člověk moc nepotká, ani ty prašivky už tím suchem nerostou, ale dobrá zpráva je, že osvěžovny se na víkend chystají, respektive budou připravený. Mám pocit, že minulý víkend se stalo, že ty limonády na Šumavě u pramene jako došly, že to bylo kompletně vypitý, tak Vila Šumava hlásí, jsme na to připraveni, limonád máme dost a když to všechno vypijete, tak přibude i nová příchuť černý rybíz.
2: Yeah.
0: Ale teda mají jako taky problém, protože jak je málo vody, tak není čím to chladit, takže tam vozí led, no chudáci.
2: Sami to takhle ještě jakoby podchlazujou. Skvělá práce.
0: Hele, děkujeme za to, no a jestli budete o víkendu na Šumavě, klidně pošlete nějakou hezkou fotku, budeme fakt moc rádi, nebo nás označte. Instagram Hit Radio FM Plus. Queenie a taky Eva Farná za chvilku. Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Tak a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
9: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé. Naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
10: Léto je v plném proudu. Příběhy ulice pokračují a stále budou překvapovat. Běžné starosti i nové výzvy s vašimi oblíbenými, ale i novými postavami.
11: U nás v ulici jsou samí slušní lidi.
10: Ulice. Premiérové díly už od pondělí na Nově.
12: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
13: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
14: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Šviháci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.
15: Franto, kde jsou ty maliny?
16: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
15: Taky zavakuovaný.
17: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo.elektro.cz.
18: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
1: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná a Mirai, 10 minut nám schází do 16. hodiny. Chystáme pro vás aktuální zprávy a takhle, jako pojďme si to říct na férovku, jo? O Pražácích nemáme valné mínění. A teď přibude asi další důvod, proč si z nich utahovat. Pražáci totiž v tomhle počasí vytáhli běžky a přímo v centru jezdili na běžkách.
1: A proč by na nich nejezdili, když přímo v centru Prahy byla bílá stopa?
0: Takže ty se jich budeš zastávat. V pořádku. Takhle, zprávy si dáme za chvilku. Předtím ještě o fotbách.

0: Sia. Krásný pátek. Hit Radio FM Plus je s váma. Zprávy v 16 hodin za chviličku, teď taky doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně v Plzni. Nehoda se stala na kruháči na Domažlické, kde se srazily dva osobáky. Kvůli silnému provozu se tam dělá kolona. Pozor taky na jižním Plzeňsku, kde se nehoda stala na cestě z Třeštic směrem na Týniště. Osobní auto tam sjelo mimo vozovku. K nehodě několika osobních vozidel došlo na Sokolovsku, opatrně v Chodově v Karlovarské ulici. No a pozor taky v Chebu v Pivovarské ulici u křižovatky s Žižkovou. Tam se srazilo osobní auto s autobusem. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Pokud se chystáte do Domažlic na chodské slavnosti, vyražte vlakem nebo autobusem. Plzeňský kraj maximálně posílil spoje, takže jejich kapacity by měly být dostatečné. Vyjet tam měla i parní lokomotiva Šlechtična. Kvůli vysokým teplotám ale z důvodu bezpečnosti nahradí legendární Hektor. Pokud nevíte, jak vypadá, mrkněte se k nám na web. Teď jedno varování. Pozor na netopíry. Setkalo se s nimi několik lidí, které netopíři dokonce pokousali. Několikrát pro nás má šéf záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň.
11: Samozřejmě důležitá je prevence, protože tomu kousnutí člověka netopírem dochází vždy hlavně při nějaké neodborné manipulaci. Vždycky manipulovat v rukavicích, brát to jako rizikové zvíře, je třeba mít cítavé v oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
1: Zvířecí záchranáři očekávají, že podobných incidentů ještě přibyde. Nadšenci dnes v centru Prahy vyrazili na běžky. Bílá stopa vznikla přímo v centru na Karlově mostě, kde ji vytvořili organizátoři jizerské padesátky. Symbolicky tak zahájili registraci na jubilejní 60. ročník závodu. Konat se bude přesně za půl roku, 14. února.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Zítra by u nás mělo být hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty budou opět letní a místy i tropické. U nás na západě Čech se mají pohybovat mezi 32 a 35 stupni Celsia. Teď už pokračuje páteční divoký západ.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Co může být lepšího než pátek, když posloucháte Hit Radio FM Plus? Za chviličku poslední lístky na letošní Chodrockfest.

the world. Viva la vida, Coldplay, tady je Hit Radio FM+. Pokud se dneska chystáte na Chod Rock Fest, tak vás zdravíme. Pokud se nechystáte, protože nemáme lupeny, tak vás vlastně taky zdravíme. Jedno jednoduchý, ale důležitý zaklínadlo. Chci na Chod Rock Fest. Věta, kterou teď pošlete na náš WhatsApp 720 870 237. Když to stihnete během dvou minut, tak je dost možný, že právě vám zavolám a lupeny dostanete. Tak držím palce.

0: Nemůžu si pomoct, ale ta písnička mi hrozně připomíná dětství a písničku Paci, Paci, Pacičky. Roze, Bruno Mars, tady je Divoký západ, Hitrádia FM+. Máme pro vás úplně poslední lístky na Chodrockfest v Domažlicích a taky dneska je někomu nadělíme, takže vytáčím číslo někoho, kdo jste nám napsal na náš WhatsApp. Chci na Chodrockfest. Zvonit nám to zvoní, teď už to jenom teda jako zvednout, to je vlastně taky jako podstatná část toho.
1: Prosím.
0: Hit Radio FM Plus, Divoký západ, Kuba u telefonu, kdo tam?
1: Ahoj, tady Pepa.
0: Ahoj Pepo, tušíš, proč voláme?
1: No to je jedině, protože jsem v Domažlicích, jdu na náměstí a možná mě něco čeká, nevím.
0: Ty jsi v Domažlicích na náměstí?
1: No, mám to tam tak 20 kroků.
0: Hele, a už tam tancují holky?
1: Ještě ne, zatím se to tady jenom jako rozbaluje pomalinku.
0: No, tak to je krásný. Hele, my tě pošleme na Chodrockfest. Na největší mejdan na Domažlicku, takže ty holky na náměstí neuvidíš.
1: Paráda, no to neuvidím. A ani ty kolotočáře neuvidím. Protože budu celý dva dny u koníčku, jak se tady u nás říká.
0: Krásný, hele, tak to mám radost, že to spadlo do správných rukou. Mimochodem, na koho se těšíš úplně nejvíc v rámci Chodroku?
1: No, to je asi na Harley, to je taková ta klasika, kterou jsem slyšel před x lety, takže asi to, no.
0: Jasňačka, hele, my se nejvíc těšíme zase na tebe, tak jsem rád, že si to užiješ, vydrž mi na drátě.
1: Určitě,
0: a
1: jasně.
0: Vidíme se na Chodroku, jo?
1: Ahoj, jo, ahoj.
0: No a zítra ve 22 hodin nezapomeňte, afterparty Hit Radio FM+, a třeba i Morandia Save Me zahrajeme. Kdo ví, co se bude dít.

0: tak všechno mám.
1: Poetika blízko, poslední lupeny na Chodrockfest rozdan, jestli náhodou je nemáte, chodrockfest.cz, tam ještě jsou. Teď jdeme na silnice, no a za chviličku třeba Charlie XX.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme na dálnici D6. Hlásíte tam nehodu dvou osobních vozidel. Stala se na kilometru 134 ve směru na Cheb. S opatrností tam projedete. Pozor taky v Chodově, kde se bourá v Karlovarské ulici. Policie tam řeší srážku tří osobních vozidel. Opatrně v Chebu v Pivovarské. Tam vás drží nehoda osobního auta s autobusem. Nehoda se stala taky na trase Planá u Mariánek Nová Hospoda na úrovni Bezděkova. Srazilo se tam osobní a nákladní auto. A končíme v Plzni na Domažlické. Na Kruháči je tam nehoda dvou osobních vozidel. Pokud taky máte aktuální info z dopravy, dál pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
11: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
12: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
13: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
14: Máš srdce pro železnici, teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
15: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
17: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní.

XX, tak jak jsem slíbil, tak jsme to taky zahráli. Je s váma Hit Radio FM Plus. Krásný pátek, no a my se opět vrháme na náš WhatsApp 720 870 237. Můžete si tam totiž napsat, co byste rádi slyšeli, co jsme třeba dlouho nehráli, co vám zlepší pátek a cestu z práce domů. Tak pište teď ještě Lost Frequencies.

0: East, tady je divoký západ Hit Radio FM Plus a taky pátek a my hrajeme podle vás.
1: Vybrala jsem tenhle vzkaz, ahoj. Dcera Klárka tady do mě hučí, abych vám napsala, jestli jí nezahrajete na přání písničku Ego. V týdnu měla svátek. Moc děkuju, Kamila.
0: No jasně, že jo. Teď je teda otázka, jestli je to ta písnička, kterou jako Klárka chtěla. Ale já ji mám rád. Mm-hmm. Takže kdyby náhodou nebyla, tak se omlouvám. Ne, ona začíná tak jako hororově. Jo, přesně vidíš tu panenku v hororu. Ale je to skvělá písnička. Vili, Vili, je.

0: Espresso. Tady je Hit Radio FM Plus, taky divoký západ a já jsem si teda při zprávách v 16 hodin maličko vzpomněl na Kameňák.
1: Joj.
0: A na Pepička u tabule, kdy se ho paní učitelka ptala, co pak nám to tady visí za ptáka? Na západě Čech totiž přibývá pokousaných od netopejrů a mě to nějak jako nejde teda do hlavy, jo.
1: Co ti na tom jako nesedí?
0: Jak jako, ty přeci nejdeš po ulici a nepřiletí netopejra, nekousne tě, ne? Nebo?
1: Úplně takhle jednoduchý to není, ale ono teďko je období takzvaných netopířích záletů. Nesmíj se.
0: Znamená to chlapi celoživotně.
1: Netopejr, viď?
0: No.
1: No a může se snadno stát, že ti ten netopír zalítne do bytu, do domu, když máš otevřený okno. No a ty, jak budeš toho netopíra chytat a honit?
0: Tak tě kousne.
1: Tak tě kousne.
0: Jako teď už to konečně dává aspoň smysl. Jo. U nás na západě Čech je údajně teda jako nejvíc pokousaných netopírem v rámci celé České republiky. Zase jsme v něčem jako dobrý a unikátní. Je to zvláštní, jako jo, nechat se pokousat od netopíra, o tom žádná, ale furt asi lepší, aby tě kous netopír, než bejt ten pán, co ho v roce 2018 u drahováku pokousal bobr.
2: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
3: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

No celkem dost. Co je ti do toho, tady jsou Vohnouti, tady je Divoký západ, Hit Radio FM+. My chystáme další aktuální zprávy. Lázeňský trojúhelník bude slavit 5 let UNESCO. Neskutečný. Na září se chystají oslavy, konkrétně kdy, tak to nám poví Bára ve zprávách. Co ale teda jako nám asi nejspíš, s největší pravděpodobností nepoví. Čím to budou zapíjet? Jakým pramenem? Že by tím 13. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Čím jsou starší, tím mě ta tvorba jejich baví víc a víc. Neskutečný. One Republic a West Coast. My jdeme na zprávy a taky na silnice.
1: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na Klatovsku. Na příjezdu do Velkého Boru od obce Defurovy Lažany bouralo osobní auto s traktorem. Projedete tam kyvadlově. Nehoda se stala taky ve Františkových Lázních v Americké ulici. Tam jsou v sobě dva osobáky. S opatrností projedete. A ještě aktuální info z jižního Plzeňska. U obce Horšice máme hlášenou nehodu osobního auta. Tak i tam opatrně. Vaše další informace ze silnic pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
8: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hitrádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio FM+.
1: Máme 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Už zítra v Plzni začíná festival Sportmánie. Konat se bude tradičně v parku za obchodním centrem Plaza, kde se představí bezmála stovka sportovních klubů a spolků. Festival potrvá do 23. srpna a vstupné bude zdarma. Už 5 let patří Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně mezi světové klenoty UNESCO. Výročí zápisu si kraj připomene oslavami s názvem 5 let světový. Víc mluvčí Karlovarského kraje Jitka Čmoková.
10: Oslavy začnou v pátek 11. září v Mariánských Lázních, kde se uskuteční odborná konference křest novin Great Spa Times a slavnostní zahájení oslav. V sobotu 12. září se program přesune do Karlových Varů. Tam se návštěvníci mohou těšit například na večerní program Festivalu světla s názvem Vary září.
1: Program zakončí v neděli 13. září ochutnávka tradičních lázeňských dobrod ve Františkových Lázních. No a nakonec ještě fotbal. Plzeň se o víkendu opět představí před domácími fanoušky. Na stadionu ve Štruncových Sadech Viktorka už zítra nastoupí proti Zlínu. Utkání začne v 8 večer.
8: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Podle předpovědi u nás taky zítra bude jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat až kolem 35 stupňů Celsia. A taky na horách naměří kolem tropické třicítky.
8: Hit Radio FM+.
0: Nádherný odpoledne i po 17. Ladíte páteční divoký západ. Poslední song na přání před náma, teď ještě taky Pink.

0: Veren, Ordinary, 8 minut po 17. hodině, krásný pátek na celý západ Čech. Už jsme to tady nakousli ve zprávách, lázeňský trojúhelník bude slavit 5 let od zapsání do UNESCO, což je teda obrovitánský úspěch. Zároveň ten samý víkend, 11. a 12., což je tady pátek a sobota, proběhne v Karlových Varech už 9. ročník festivalu světla Vary září. A letos ve stylu drahokamů právě lázeňského města. Můžete se těšit na 10 instalací v rámci Alžbětiných lázní, taky mlýnské kolonády, zámecké věže nebo třeba getovy stezky. A zároveň, a to mě na tom vlastně jako baví nejvíc, v hotelu Thermal, přímo ve velkém sále hotelu Thermal, kde vlastně začíná a končí filmový festival, tak bude nachystaná dronová show. Já bych ji jako čekal venku někde, ale vevnitř, v Thermalu, to bude hustý. Těším se na to, mimochodem právě tato dronová show je vlastně jedna z těch, na kterou je třeba si kvůli kapacitě koupit vstupenky, tak kdybyste chtěli, zavčasu karlovyvary.cz/varyzáří, tam je všechno podstatné. No a tohle, to jsou Atma Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: No jo, v pátek už je do tance úplně každýmu, to je jasný. Just Dance, Lady Gaga, Kolbe Donis a s váma je dál Divoký západ Hit Rádia FM+. Prázdniny jsou v plném proudu, ještě 2 týdny prázdnin před náma, to je zásadní. A tak si říkám, jaký je rozdíl mezi tím, jak jsme trávili jako prázdniny my, jak je tráví dnešní děti, jestli vlastně to vůbec ocenějí, anebo opravdu jsou jenom rádi, že 2 měsíce jako koukají do telefonu a to je tak celý. Takhle, můžete společně s námi oprášit naše prázdniny. A to třeba, jak jsme koukali na pohádky v televizi po ránu, že jo?
1: Studio Kamarád.
0: No, první byly barevný pruhy. Jo, já jsem vstával fakt brzo.
1: Dobře.
0: Pak byly pohádky. Studio Kamarád?
1: No, na to jsem vstávala já ty pruhy neznám.
0: No, to byla ještě černobílá totiž televize, ne?
1: No, já jsem vstávala až na ty pohádky. Tak, přesně, to máš za to.
0: Ona se totiž musela vždycky nahřát, viď, půl hodiny.
1: Ta žárovka tam vzadu.
0: A pak teprve si mohla na něco koukat totiž, jo. Jako. Jo. No nicméně, my vás chceme poslat k nám na Spotify, respektive tedy na podcast Vypalovačka, protože kolegové z Hitrádia 90 během roku vzpomínali na zásadní seriály 90. let a dokonce i pohádky. Teletubbies, vzpomínáte?
2: Jako jeden zásadní seriál jsme tady ještě neprobrali a myslím si, že řeknu jenom jeho název a probírat to ani nemusíme, to byly Teletubbies.
3: No, ježiš, to jako Maria.
2: Jako, ale to bylo pro děti zcela jako zásadní, jako. To nebyl pro tebe určený seriál.
3: A nezdementňovalo to ty děti jako spíš.
1: No, jako říkalo se, že ano. Já jsem naštěstí v té době ještě děti neměla, ale kdybych je v té době měla, tak bych je rozhodně jako nekrmila tímhle tím. Na to nenechala koukat.
0: Já teda nevím, co Markéta jako chtěla říct, jo. Já jsem na Teletubbies koukal.
1: No a to stačí, to všechno vysvětluje.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Tak a jdeme spinkat.
8: Pro mou maminku jsem to nejdůležitější na světě. Chce pro mě jen to úplně nejlepší. Plenky Monpery, co dobře sedí, nedělají červený zadeček a zvládnou všechny moje nehody.
7: Tak už pojď spinkat, ty moje hvězdičko. Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Hypoalergenní, neparfémované a s 3D střihem. Monpery.cz.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
6: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
7: Postele Losina.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville a s váma je dál divoký západ Hitrádia FM+. Před náma novinka od Taylor Swift a během toho taky další a poslední dnešní song na přání, tak napište 720 870 237.

0: song na přání, mrkáme opět na náš WhatsApp.
1: Jdeme se podívat na vaše vzkazy a vyberu třeba tenhle. Ahoj, zahrajte prosím nějakou pěknou, veselou písničku pro mě a mého manžela k našemu dnešnímu 22. výročí svatby. Jelikož jsme to spolu až do dneška přežili, pořád se máme rádi a zatím ani jeden z nás neutekl, považuji to za krásný důvod k oslavě. Tak nám prosím něco pěkného zahrajte a třeba to spolu dotáhneme i k té zlaté. Lenka a Petr z Krásné. To je krásné.
0: To je krásný, to je absolutně boží. Takže Léňu s Petrem zdravíme. Něco od podlahy by to chtělo, že jo? Něco, co teď na oslavách hodně frčí.
1: No, něco svižného.
0: Akorát nevím teda do manželství, jestli je to ten správný song.
1: Proč
0: Verona, na mě nečekej. I když ne, po 22 letech manželství je to vlastně výstižný.
1: Jo.

0: Felix Jen a Jasmine Thompson, tady je Divoký západ, za chviličku Nelly Furtado, a nebo taky Leony, máme pro vás i tipy na víkend. Kam vyrazit? Vlastně i na dnešek pozvu vás za letním kinem, protože dneska večer se bude promítat v Sedlci. V místní hasičárně, je to kousíček od starého Plzence, budou se promítat Samotáři. Tak běžte, hele, tahle ta kultovní legenda, tu prostě milujeme úplně všichni a hlavně, ať tam nejsou chudáci sami, ne? To je jasný. Promítá se taky dál v rámci letní projekce z finále Plzeň. Příští týden, 28. se bude promítat pohádka. Mrkněte na finaleplzeň.cz, tam je kompletní program a dokonce i místa plzeňského kraje, kde se promítá. A krom toho vás pozvu taky na závěr prázdnin, protože na letišti v Chebu bude letecký den 29. a taky 30. srpna. Ožije letiště nejenom nádhernýma letadlama, ale i krásnou akrobací přímo ve vzduchu. Detaily na leteckýdencheb.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz. Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
3: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ať už vám jde o tepláky nebo repráky,
5: avokádo či mikádo,
4: ať už chcete tvářinky nebo boxerky,
5: šampiony nebo dresy pro šampiony,
4: rychlé občerstvení nebo jen rychlé nabíjení,
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupů a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Leony a Don't Worry, tady je Hit Radio FM Plus, Divoký západ. No a my jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili. A protože Barunka to dělá vlastně poprvý, tak Baru, teď musíš říct ano!
1: Ano!
0: V dnešní nejposlouchanější odpolední show jsme vám ukázali, jak důležitý je lidský srdce.
1: Přesně tak, já jsem dneska cestou do rádia zažila krásný příběh. V tramvaji jsem si koupila lístek. Paní, co nastoupila se mnou, takový štěstí neměla, prostě jí to nešlo. A přišla revizorka.
0: Aj.
1: Revizorka místo ale, aby uložila pokutu, tak vysvětlila a ten lístek jí pomohla koupit. Krásný příběh. Pár měsíců zpátky jsem zažila něco podobného. Byla to jiná revizorka. Já takový štěstí neměla a platila jsem 900 korun.
0: Aj, to bolí, a přitom stačilo jenom nejezdit na černo. No a taky jsme řešili záhadu západních Čech. Plzeň je totiž město s nejvyšším počtem pokousaných lidí netopíry. Ano, každému se vybavil kameňák, co nám to tady visí za ptáka. To pojďme na chviličku přejít, mně nějak jako nešlo úplně do hlavy, jak je možné, že vás pokouše netopír. No oni teď prej jako mají to období, kdy nejvíc zalítají dovnitř, takže když je budete chtít chytit, musíte opatrně a v rukavicích, jinak vás pokoušou, navíc jsou jako infekční. Ale pořád je asi lepší být pokousaný netopírem, než být jako ten pán, který ho v roce 2018 nedaleko Plzně pokousal bobr. Smůla.
1: Bobr.
0: Jo, jela tam i záchranka. Tak takovej byl dnešní Divoký západ. No a my se těšíme na víkend. Ano, zasloužíme si ho. A taky na pondělí, co přinese. Mějte se krásně, ahoj.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál opatrně na Klatovsku. Následky po nehodě se odstraňují na trase mezi Volkým Borem a obcí Defurovy Lažany. Policie tam řeší střet osobáku s traktorem. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
3: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: On air. Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Chorvatské přímořské letovisko Omiš nedaleko Splitu ohrožuje rozsáhlý požár. Vyžádal si desítky zraněných, 7 lidí je v ohrožení života. V místě požáru také policie našla tělo. Kvůli plamenům bylo evakuováno přes 2000 lidí, mezi nimi na 300 českých turistů. Požár je jedním z nejhorších v dějinách Chorvatska. Na české armádě se letos daří nabírat více nových vojáků, než původně plánovala. Náborový cíl je teď splněný na 133%. Do armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu bezmála 3000 lidí. Původně plánovala armáda přijmout 2250 vojáků. Policisté včera večer nedaleko Hradce Králové zastavili auto, které jelo na silnici druhé třídy skoro 200-kilometrovou rychlostí. Řídil ho teprve 14-letý chlapec. Hlídce řekl, že vozidlo je jeho otce. Ten uvedl, že synovi auto skutečně půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Na místě dostal pokutu. Extrémní, výjimečné nebo výrazné sucho panuje na téměř 90% území Česka. Hodnota platí pro hloubku do 1 metru. Extrémní sucho je momentálně na 60% republiky. Vyplývá to z dat portálu Intersucho.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
8: Zítra má být v Česku jasno nebo skoro jasno, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 25, na Šumavě kolem 28.
1: Dneska už ale bude krásně, protože vám budeme hrát 80, 90 až po milénium. Krásný večer přeje Lea. Tak co, páteček je tady, 2 minutky po 18. Tak jdeme na to. Budeme hrát jenom to nejlepší, tak volume doprava a startujeme právě teď.

Small Town Boy, něco z 80. let, takhle při pátku 14.8. Hezký dobrý večer. Kdo nepaříte na letním festiáku Hrady CZ, tak doufám, že posloucháte naše Hitradio s vámi Lea. Za chviličku máme 6:45, to nám ale vůbec nevadí. Já doufám, že už většina z vás má padla v práci. Naopak někomu noční šichta začíná. Dejte vědět, odkud posloucháte a jestli posloucháte, protože pro vás teď 3 hodinky budeme hrát jenom to nejlepší 80. 90. milénium. Však vy to moc dobře víte, od pondělí do pátku prostě úderem 18. hodiny hrajeme to nejlepší z těchto úžasných legendárních let. Jinak tomu nebude ani teď, protože před námi jsou Red Hot Chili Peppers a taky Snap the Power. To je takový ten typický song na ten páteček. Tak nohy nahoru, užívejte si. A kdo jste v práci, tak nesmutněte. Já jsem v tom s vámi. Fakt, nekecám.

0: Takhle chutná pátek z Éteru Hit Rádia. Taky se vám chce tančit a zpívat. Mě strašně. Kdybyste mě tady viděli ve studiu, škoda, že to nemáme webkamery, tak já se tady kroutím jako žížala, všechno se tu se mnou hejbe. Ale prostě já fakt tenhle song naprosto zbožňuju. Tak díky, že posloucháte Hit Radio Classic, my pokračujeme dál, protože za chviličku tady bude tým a Paolo Habera. Držím ti město, tarararara. Máte se na co těšit. Taky tady bude Fame a nebo Planet Funk. Tohle ještě mnohem více muziky, tak rozhodně nikam neodcházejte, protože že náš společný čas teprve odstartoval.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Co se děje v Techmánii, když se setmí? V pátek 21. srpna od 6:30 večer to poznáte sami. Noční léto totiž ovládnou 4 živly. Oheň, voda, vzduch a země. Čeká vás večer plný zážitků a interaktivní zábavy. Noční léto v Techmánii. Kapacita je omezená. Vstupenky k zakoupení pouze online.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Hit Radio. It makes me feel.

jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

s vámi, tak je Lea, dobrý večer. Napište mi na 777937777, jako to udělal Jirka. Ahoj Leonko, moc rád tě slyším, těším se na každé vysílání s tebou, takové milé překvapení v pátek večer a hrajete naprosto skvělý písničky, díky moc. Já jsem právě na benzínové pumpě a hrůza čeká mě noční šichta. Ještě, že mám vaše hit rádio, to je tak hezký. Klidně nám napište dál na 777937777 nebo na můj Instagram, jestli někdo používáte sociální sítě Lea Giongiosi, takhle mě tam najdete a já vám posílám jednoho z mých nejoblíbenějších interpretů a to je prostě legenda všech legend. Do éteru Hit Rádia Klasik přichází Phil Collins, kamarádi. Já ho miluju. A tenhle song, to je taková romantika. Tak jestli dneska někdo máte hezký večer, tak si ho užijte. True Colors právě teď.

0: Could You Be Loved, Bob Marley. Právě teď za minutku 6:45 aktuální čas a vy nám posíláte i hlasové zprávy jako naše posluchačka.
1: Ahoj Leonko, akorát mířím na noční. Ten se mi s tím snapem udělal plnou radost. Mám to tady puštěný na plný koule a mám úplně husí kůži. Takže děkuju a hezký jiný den.
0: My děkujeme za krásnou zprávu, klidně posílejte dál na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, tam taky komunikuju, hold prostě doba sociálních sítí a já vám posílám nádhernou věc. Shanat O'Connor, Nothing Compares to You, nádherná věc. A taky Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký.
2: Porsche Plzeň. Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
3: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
2: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
3: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
2: To je Audi Q7 Perfection.
3: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
4: Doubravecký projektor je zpět. Zveme vás na louku u svatého Jiří. 28. film Švihláci, 21. 8. Rituál a 22. 8. Jak vycvičit draka. Začínáme vždy od 20:30. Vstup je zdarma. Zve vás městský obvod Plzeň 4.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
3: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Hit Radio. Hodinka za námi, dvě ještě před námi, 80, 90 až po milénium. Pokračujeme dál, mějte krásný večer. Hit.

Song pro všechny ženy, dívky, holky, sherry sherry lady, modern talking. Rozhodně tady chybět nesmí. 10 minut po 19. hodině, krásný dobrý večer, 14.8. téměř polovina srpna. Chápete, že za 14 dní začne škola, pane bože. No nic, pojďme si ještě užívat prázdnin, protože před námi je zpěvačka s nejkrásnějším pozadím. O koho se jedná, to už jistě víte. Je to nejenom skvělá zpěvačka, ale herečka. Zrovna jsem včera dokoukala film Dost. Je to starší film z 90. let nebo zhruba 2000 po milénium. Tak doporučuji si ho pustit. Je to samozřejmě s Jennifer Lopez. Taky miluju romantiku, krásná pokojská. A celkově jí v těch filmech mám strašně moc ráda. Nebo Příšerná tchyně a tak dále. Takže, nebo Svatby podle Mary, teď tě napadají různý filmy. Rozhodně J-Lo prostě stojí za to a my si teď dáme i v éteru Hit Rádia. Si zatančíme trošku, ne? Ona je prostě nádherná. Její přespade a vypadá neuvěřitelně. Taková krásná ženská ikona.

0: Energizer, to se taky k tomu pátečnímu večeru hodí. Hezký dobrý večer, před námi Bryan Adams, Jennifer Rush a The Power of Love, jedna z mých nejoblíbenějších písní, kterou přespívala i Celine Dion, a taky zabrouzdáme do českého hudebního rybníčku. Dáme si činasky a dlouhej kouř, tak vydržte s námi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: West Bohemia Tour. Světová cyklistická špička v Plzeňském kraji. Přijďte fandit týmům z Tour de France. Od čtvrtka 20. srpna do neděle 23. srpna se na vás těšíme na vrchu Radyně, na náměstí v Rokycanech, na náměstí v Klatovech a na Vinicích v Plzni. Trasy jednotlivých etap najdete na www.westbohemiatour.cz. Fandíme světové cyklistice.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.

0: It's Raining Man. Tohle je originál song. Vy ho znáte možná od Gary Halliwell ze Spice Girls, ale to vůbec nevadí, protože píseň je to nádherná. A my pokračujeme dál, protože před námi je třeba Culture Club, nebo taky U2, Dido a spousty dalších skvělých hitů. Tak rozhodně nikam neodcházejte, protože ještě hodinku a 20 minut. Budeme hrát 80, 90 až po milénium. Tak hezký pátek.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík. Jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. muss.plzeň.eu.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: S vámi stále Lea, čeká nás horký víkend, hlavně sobota, tak vám posílám song na schlazení. Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Pokračujeme.

My budeme spolu dneska usínat a zítra v sobotu 15.8. spolu budeme zase vstávat. Takže v 7 hodin ráno nezapomeňte zítra být na značkách. Ale dneska hrajeme teď tady to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Dáme si troška takového disco funky. Je pátek večer, krásně venku. Tak jestli se někdo chystáte někam za písničkou, tak tohle vás 100% naladí. Otavan disco právě teď.

0: večer, my pokračujeme dál, protože před námi je spousty dalších skvělých songů. Jinak tomu nebude ani teď, protože máme pro vás nachystáno, co takhle Susan Vega, anebo Bonnie Bianco a Pierre Cozzo. Kdo z vás neviděl Cindy, nádherný film na styl Popelky z 80. let, tak si na tenhle song Stay rozhodně počkejte.
1: Hit Radio FM Plus. Pozor, mimochádná zpráva. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ale to byly takový dívčí skupiny a taky Black Milk. No a já jsem si řekla, že bychom v rámci 80. 90. a že hejtu po milénia mohli dát jeden z těch girl bandů. Nebudu vám dávat Golden Kids, to by bylo strašně trapné tady mluvit sama o sobě, jo? Ale rozhodla jsem se, že vám v playlistu dáme prostě holky z Black Milk. Terka Kendlová, Helenka Zeťová a Terka Černochu 7x právě teď. Tak jdeme na to.

Posloucháte Hit Radio, tenkrát se psal zhruba rok 2001, když moje maličkost začínala v takovém girlbandu, New Golden Kids se to jmenovalo. Tenkrát s námi zpívali ještě holky,

Posloucháte Hit Radio a náš společný čas se bohužel blíží do zdárného konce, ale ještě než odsud odejdu, tak vám pošlu třeba Mr. Big, To Be With You, taková krásná romantika, a nebo hlášku z filmu Baby nebude sedět v koutě. Nesmí chybět hříšný tanec ani v éteru Hit Radia. Vy víte, že vám to často pouštím o víkendu, ale dneska je pátek, hrajeme to nejlepší z 80. 90. Tak tohle rozhodně nesmí na ten páteční večer chybět. Mějte se krásně, popřeju vám krásnou dobrou noc, pokud někdo jdete spinkat, taky hezký večer, pokud někdo jdete pařit, jak se říká, a zítra v 7 hodin ráno tady na

Zdravotní sestrou jsem chtěla být už jako malá holka. Pomáhat lidem, měnit svět kolem sebe k lepšímu a dělat práci, která má smysl. Podařilo se mi získat místo v Městském ústavu sociálních služeb Plzeň. Nebudu ti lhát, jednoduchá práce to není, ale vím, že dělám správnou věc, umí mě ohodnotit, pracujeme bez přesčasů a jen na dvě směny. Do týmu by se nám hodila kolegyně, která to má podobně, tak se přihlas a staň se i ty sestřičkou s velkým srdcem v Plzni. mss.plzeň.eu

Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sandpack.com

0: Vyčištěný.
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
3: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.

0: rata, tararara, rata, trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
3: Jsme RSF Electronic ve Stříbře. Do výroby kabelových systémů hledáme šikovné operátory a operátorky. Práce na jednu směnu a hezky v sedě. Za to ze židle vás zvednou benefity, férová mzda, prémie, odměny, nadstandardní přesčasové příplatky, příspěvek na dopravu nebo bezplatná autobusová doprava a spousta dalších zajímavých benefitů. RSF Electronic ve Stříbře. Prostě dobrý podnik.
4: Přesvědčte se o největším výběru postelí a matrací. Postele Losina.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
1: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
0: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
1: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
0: To je Audi Q7 Perfection.
1: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá,
0: ten nejezdí.
1: Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche Plzeň.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losiná.cz.

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my.
2: Porsche Plzeň.
3: Dobrý den. Už jste slyšeli o nabídce Audi Q7 Perfection u nás v Porsche Plzeň?
4: Máme posledních 13 vozů skladem. Taková šťastná třináctka.
3: A víte, co je na tom nejlepší? Tahle třináctka fakt přeje.
4: Výkon, technologie, bohatá výbava. A teď za cenu, která vás dostane.
3: To je Audi Q7 Perfection.
4: Přesně tak. Posledních 13 vozů a kdo zaváhá, ten nejezdí. Využijte vaši šanci. Těšíme se na vás. Porsche.